pomocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: hezké pondělní ráno, Moravo, ano, víkend je fuč, 4 minutky bude půl šesté, před námi pondělí 5. 10. roku 26, před námi z Brusu nový pracovní týden. A tak k němu činného startu nabídneme hraním ptáčatům na celou jižní a jihovýchodní Moravu hity pro dobrou náladu. Za chviličku Miley Cyrus, Milky Chance a taky folklorně laděný single, který vydal Loufanánek Hagen, tedy frontman skupiny Tři sestry. A to u příležitosti svých 60. narozenin, jež oslavil už 18. června. No a před muzikou ještě nabídneme samozřejmě aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. Prozradíme, jak dneska bude. Už teď ale můžeme slíbit, že teploty půjdou přes 20 stupňů Celsia.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
0: Počasí. Tak ještě jednou krásné pondělní ráno, za den 5. října, 3 minutky před půl šestou nabízíme aktuální předpověď počasí. Dnes po ránu bude ještě oblačno, během dopoledne začne ale oblačnost ubývat a postupně bude převažovat skoro jasno nebo jasno. Teploty až 23 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 22 stupňů Celsia, ale myslím si, že na 5. říjen jsme s tím mnozí spokojení. Po ránu celkem rozdíl, ve Slavíčině měříte 8, v Hustopečích 13 stupňů Celsia. Kyjov i Ždánice aktuálně po 12 stupních Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Pozor na Brněnsku, v Loděnici na výjezdu na Pohořelice je silnice uzavřena a bude až do března příštího roku. Hezké pondělní ráno za volanty, si hem jak jinak nešťastnou cestu.
1: Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Už za chvíličku nabídneme slibované hity pro dobrou náladu, ale pak se podíváme i lehoulince do historie dnešního dne. A nabídneme třeba patent stylografického pera. Co se pod tím ukrývá? Pokud nevíte, stejně jako já, dozvíme se to.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98.

0: víkendu zpátky, pondělí, dnes s datem 5. října v čase 5.38 v ranní jízdě mrkneme lehoulince do historie. 5. října roku 1880 v Americe vznikl patent stylografického pera, které bylo jakýmsi řekněme předchůdcem dnešních propisek. Jako novinku si ho tehdy nechal ke svému jménu zapsat Alonzo Cross z Rhode Islandu, tedy severovýchodně od New Yorku. Je sice pravda, že toto stylografické pero ještě potřebovalo spoustu změn, aby vypadalo jako ty, na které jsme zvyklí dnes. I tak se ale stalo důležitou součástí vývoje psacích potřeb, které máme dennodenně v ruce. I když alespoň tedy někteří, protože v době počítačů a tabletů či mobilních telefonů propisku napsaní mnozí ani nepotřebují. Jakože jsou určitě dny, kdy propisku vůbec nevezmeme do ruky. No a tak vzhůru do oblak 5. října roku 1931 přistáli Clyde Pangborn a Hugh Herndon ve Spojených státech po prvním úspěšném non-stop přeletu Tichého oceánu z Japonska do Ameriky. Jejich letoun Miss Weedle urazil přes 7000 kilometrů a ve vzduchu strávil více než 41 hodin. Aby letadlo odlehčili po startu, dokonce odhodili podvozek. Po dlouhém letu pak museli přistát přímo takzvaně na břiše letadla a zvládli to natolik dobře, že poškodili víceméně jenom vrtuly. Od tohoto odvážného letu dnes uplynulo už 95 let. A jen pro představu, to, co tehdy trvalo 41 hodin, moderní letouny zvládají za hodin 9. Tak lehoulince jsme mrkli do historie, na nějakou tu zajímavost. Teď se ještě podíváme do kalendáře, abychom zjistili, kdože má dneska svátek. Tak doufám, že už jste si otočili kalendář v případě, že to je potřeba, stejně jako my. No a v pondělí 5. října je v kalendáři vepsáno jméno Eliška. Tak Eliškám blahopřejeme, na Slovensku mají pak svátek Věry a svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky. Po celý dnešní den mají Kožák a Orion, další zajímavá jména pro naše milovaná zvířátka. Teď už hledáme a pánové zpátky k hitům pro dobrou náladu. Ostatně Eliškám, které dneska, jak jsme říkali, mají svátek, a Věrám, jež mají svátek na Slovensku, můžeme poslat hudební dárek. Tady je folklorně laděný single, jež, jak už jsme prozradili, vydal Lou Fanánek Hagen ke své 60. Tak tady je Lou Fanánek Hagen a Moravian Rap Schody.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

slohy cifrujou na další slohy. V máji, v prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice kolem otce z Koronice, kde pár vylejch týpků sedí kolem jinýho sklípku. Klábo,

0: minuty po 6:15, Madonna La Isla Bonita, neuvěřitelné, jak to letí. Srpnu této kočce bylo 68 let. No nic, máme pondělí 5. října, přejeme vám krásné ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu, už za chvíličku Angel a Moving the Sun, stejně jako Kylie Minogue. No a teď ve studiu ranní jízdy rády, tak je Skřiťák, dobré ráno.
1: No hezké povíkendové ráno vám přeju, díky, že jste s námi, díky, že jste s rádiem X, rádiem jižní Moravy. Já se přiznám, že jsem měl o víkendu rande a ta kočka mě říká, víš, já jsem poloviční bulimička, žeru, ale nezvracím.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

krásné pondělní ráno, Moravo, je to tak, víkend je fuč, před námi z Brusu nový pracovní týden a před námi taky hity pro dobrou náladu. Po 6. hodině Two Brothers on the Fourth Floor a jejich Dreams. Taky Chris Cross Amsterdam. A v úvod nového pracovního týdne časně z rána jde Smot. A k tomu i čerstvé pondělní jihomoravské zprávy za ten 5. října. Zamíříme do Nivnice, kde mají novinku za 60 milionů korun. Odhalíme to už za chviličku, tedy tu novinku z úst Indrosem. No a prozradíme taky, jak dneska bude. Až do středy nám meteorologové garantují teploty nad 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek, ale podle nich přijde zlom. Tak

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Hezké říjnové ráno, Moravo, minutka a bude 6.
2: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Obec Nivnice má novou sportovní halu za 60 milionů a v brněnských Bohunicích opakovaně mizí zákazová značka. Obyvatelé obce Nivnice na Uherském Hradišti mají od září k dispozici novou sportovní halu. Vyrostla na místě původního objektu a její stavba trvala 14 měsíců. Po započtení dotací vyšla obec na zhruba 60,610 milionů korun. Hala nabízí dva sportovní sály, 6 šaten, klubovnu sport i tribunu pro 200 diváků. Využívají například fotbalisté, volejbalisté, florbalisté, stolní tenisté nebo majoretky. Dopoledne pak také místní základní škola. Prioritu při využívání mají oddělité je Nivnice. Zájem o pronájem už ale podle starosty přichází i z okolí. Obcí. V brněnských Bohunicích řeší opakované krádeže dopravní značky, která omezuje průjezd ulicí Podsedky. Úzkou cestu mezi Bohunicemi a Moravany mohou využívat jen řidiči s povolením. Značka ale podle místostarosty Milana Hrdličky opakovaně mizí. Naposledy i styčí a zabetonovanou patkou. Bohunice proto zvažují fotopast nebo mobilní kameru. Spor se týká i počtu vydaných povolenek. Moravany jich mají aktuálně zhruba 1700, zatímco Bohunice jen několik desítek. Moravany argumentují tím, že jejich obyvatelé ulici často potřebují jako jednu z mála rozumných cest do Brna. Za neoprávněné odstranění nebo úpravu dopravního značení přitom může hrozit pokuta až do výše 300 tisíc korun.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Ráno bude podle meteorologů ještě oblačno, během dne ale začne oblačnost ubývat a postupně bude převažovat skoro jasno nebo jasno. Teploty až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 22. No a po ránu, no i docela rozdíly, třeba v Hroznové Lhotě aktuálně 9, v Němčičkách měříte 13 stupňů Celsia, 12 máte v Modřicích, v Břeclavě aktuálně minutku po 6. 11 stupňů Celsia.
5: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: A na podzimní cesty zdravíme řidiče a řidičky. Opatrně na dálnici D1 na 176. kilometru směrem od Brna na Jihlavu zasahuje do pravého pruhu nepojízdné nákladní auto. A na trase z Uherského Hradiště na Brno na obchvatu Slavkova u Brna se vytvořila více než 1,5 kilometru dlouhá kolona. Tak pevné nervy a si hem šťastnou pondělní cestu.
3: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Z Brna se mělo znovu létat do jednoho z největších evropských leteckých uzlů, jenže plán teď narazil. O linku totiž neprojevil zájem ani jeden dopravce. Co bude dál, řekneme už za chviličku. Teď Two Brothers on the Fourth Floor. Krásné ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: 6:09, krásné pondělní ráno, Moravo, toto byly Criss Cross Amsterdam, za chviličku Rámus udělají The Rasmus a přidá se i Ed Sheeran a jeho zlozvyky, tedy Bad Habits. No a teď už míříme do Brna na letiště, protože z Brna do Frankfurtu se alespoň tedy zatím létat bohužel nebude. Do výběrového řízení se totiž nepřihlásil ani jeden letecký dopravce, který by měl novou linku zajišťovat. Spojení chtělo rozjet Brno společně s Jihomoravským krajem, Frankfurt je totiž docela dost velký evropský letecký uzel, takže by nová linka mohla lidem z Jižní Moravy otevřít cestu k dalším spojům do celého světa. Město i kraj byly připravené provoz finančně podpořit, každý až částkou kolem 37 milionů korun ročně. Co bude dál, teď budou obě samosprávy řešit společně situaci, ale samozřejmě navíc může ovlivnit i nové vedení Brna, které vzejde z komunálních voleb, které už jsou za dveřmi. Tak z Brna se mělo znovu létat do jednoho z největších evropských leteckých uzlů. Bohužel tento plán zatím narazil, žádný dopravce, alespoň tedy prozatím zájem nemá. Naštěstí Vídeň relativně kousek a Indros to zvládne i z Prahy, že?
1: No, tak když se jinak nedá, člověk musí z Prahy, jako no, z Prahy.
0: Tak jak říkáš, když se nic nedá dělat jinačího a člověk chce na ten výlet nebo na tu dovolenou, tak prostě hod musí to na nějaké to velké letiště vyrazit, no.
1: Vídeň je Vídeň, ale jako občas Praha.
0: Rasmus in the Shadows už teď a za chviličku, za pár minut se vrneme i v úvodu nového pracovního týdne na ranní téma.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinčujeme krásné pondělní ráno dnes, zatem 5. října, 18,5 minuty po 6. hodině se podíváme taky na ranní téma. Přátelé, co u vás doma stačí k tomu, aby přeskočila jiskra? A nemyslíme tentokrát ta romantická. Někdy je to úplná maličkost, neumytý hrnek, ponožky vedle koše, špatně položená otázka, nebo třeba nevinné. A co ti je? Tak nás zajímá, co spolehlivě nastartuje menší hádku u vás. Jaká je ta vaše domácí rozbuška mezi vámi a partnerem nebo partnerkou? Bereme to samozřejmě i dnes s nadhledem, takže jsem s vašimi zkušenostmi, jsem s vaším humorem, tedy sem myslíme do studia ranní jízdy rádi, třeba SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Psát to můžete i na Facebook Rádia Jih. Co stačí k vyvolání hádky s vaším protějškem? Takové je pondělní ranní téma.
1: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slibují teploty přes 20 stupňů Celzia. Ve čtvrtek by se to mělo zlomit a dokonce přijít nějaké dešťové kapky. Tak si to užívejme společně, třeba i z hity pro dobrou náladu z ranní jízdy rádia. Už co 9 Féteru R.E.M. a Losing My Religion. Taky Armin van Buuren. A do roku 1970 nás vezme kapela Činasky. Naopak do 5. října roku 26 vás vezmou další čerstvé, tentokrát je krátké pondělní jihomoravské zprávy rádia. Už za okamžik vám je nabídneme.
1: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIG pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
0: Minutka bude 6:30, krásné pondělní ráno, Moravo.
7: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Zlínský zámek se od března příštího roku uzavře návštěvníkům. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce přilehlého sadu svobody, kvůli které zůstane historická budova nepřístupná až do konce června roku 2028. V brněnských Žebobřeskách se v neděli v poledne srazil školák na koloběžce s projíždějícím autem. Nehoda se stala v Bráfově ulici. Podle policie měl chlapec vyjet z řady zaparkovaných vozidel přímo do jízdní dráhy auta. Utrpěl zranění, která podle policie jsou vážnější.
7: Počasí.
8: Veselý nad Moravou aktuálně hlásí 10 stupňů, stejně tak Petrov a Jalubí, Moravská Nová Ves má 11.
7: Rádio Jih, doprava.
0: A znovu pádíme také na cesty, zdravíme za volanty, opatrně na dálnici D52 na 22,5 km směrem z Pohořelic na Brno, stojí v jízdním pruhu porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. A připomínáme, na trase z Uherského Hradiště na Brnu na obchvatu Slavkova u Brna se vytvořila více než 1,5 km dlouhá kolona. Tak pevné nervy si hem šťastnou pondělní cestu.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
7: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Češi si poslední dobou čím dál víc pochutnávají na jedné rybě a všimli si toho dokonce až v Norsku. Tamní producenti teď chtějí naše chutě ještě trošičku povzbudit a do akce povolali i fotbalovou superstar. Podrobnosti už za chviličku.

0: 6.37 Armin van Buuren, Zákličku činnosti a nebo Lilywood and the Freak, a v pondělí 5. října vám po ránu přejeme také dobré chuti a u jídla zůstaneme. Norové si totiž povšimli jedné zajímavé věci. Češi s čím dál tím větším apetitem si takzvaně lidově řečeno ujíždějí na lososovi. Za poslední 3 roky jeho spotřeba u nás vyskočila o 40% a za 10 let se dokonce víc než trojnásobila. Průměrný Čech sní za rok asi 1,5 kg atlantského lososa a drtivá většina, konkrétně 95%, k nám míří právě z Norska. Norové v tom vidí ještě další potenciál, tak u nás rozjíždějí velkou kampaň na podporu jeho konzumace a vytáhli do ní i jednu hodně známou tvář, fotbalistu Erlinga Haalanda. Ten má ukázat, že lososa si doma zvládne připravit opravdu skoro každý. Norové to dokonce podávají s nadsázkou, když to zvládne fotbalista, zvládnete to taky. Za rostoucí oblibou lososa u nás může být třeba sushi, ale hlavně to, že jde dnes o běžně dostupný artikl v supermarketech a lidé čím dál více hledají jídla, která jsou rychlá na přípravu a zároveň působí zdravě. A jen pro srovnání, zatímco lososa jíme víc a víc, celkově Češi jim pořád moc ryb nesnědí. Ročně je to necelých 6 kilo na člověka, zatímco evropský průměr je zhruba 4násobný. Tak nepředpokládám, že po ránu ke snídani máte lososa, i když proti gustu, jak se říká, žádný disputát, a rozhodně ještě jednou přejeme dobré chuti k té pondělní snídani. No a přejeme samozřejmě i krásné ráno. Za kličku se pustíme do ranního tématu, nabídneme další hity pro dobrou náladu. A jestli vás ten losos dneska po ránu třeba inspiroval k tomu, což je dneska na oběd, tak budeme jedině rádi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6.46, tedy minutku po 6:45, hezké pondělní ráno za ten 5. října. Za kličku Pink a nebo třeba Post Malone. No a v úvodu nového pracovního týdne taky zpátky k rannímu tématu, co u vás doma stačí k tomu, aby přeskočila jiskra. Ale dneska po ránu nemyslíme ta romantická. Někdy je to úplná maličkost, neumytý hrnek, ponožky vedle koše, špatně položená otázka, nebo třeba nevinné. A co ti je? Tak nás zajímá, co se spolehlivě u vás stane, respektive co spolehlivě nastartuje menší hádku u vás, jaká je ta vaše domácí rozbuška mezi vámi a partnerem nebo partnerkou. A rozhodně to bereme i dnes s nadhledem a s humorem, takže jsem s vašimi zkušenostmi.
1: Handě napsala, dobré ráno, co stačí čertíkovi, aby z krabičky vyletěl, jedno malinké magické zaklínadlo a hned by dávala všem kázání.
0: Ale je to fofr kolikrát.
1: No tak jako známe všichni, že? Jako, jo, no, dlouho povídej, to netrvá. Jako.
0: Povídej, rozpovídej se klidně.
1: Tak já myslím, že každý ten pár vždycky jako má no, nějaké...
0: Nemluv obecně, něco, pojďme se podívat k vám, co
1: jako
0: třeba?
1: Co je, já nevím, tak po většinu maličkosti, že je úplně jako blbosti. Jako, no.
0: Zase tak obecné a o tom jsme hovořili, tak co třeba konkrétně? Jako,
1: jako člověče, ale konkrétně bych jako já nemám nic, co by jako řekl, o tomto, když se bavíme, tak se vždycky pohádáme, to asi těžko, jako no. To, jako nevím, jestli někdo má nějaké téma, možná, jo.
0: Já tak bych řekl, že... právě to dnešní
1: řekl, že spíš jako mnohdy jako stačí jako úplná blbost. Jako já bych řekl, že jako že těch žabomyších vojen máme všichni tunu. Jako.
0: Výborně, takže konkrétně, kolego, konkrétně. Mluvíš obecně, máme tady toho tunu, každý to má jedno. Tak co třeba u vás doma?
1: Třeba,
0: jako?
1: Třeba teď mě napadlo,
0: co
1: že
0: třeba
1: se...
0: necháš jako boty, já nevím, na rohožce?
1: No teď mě napadlo, že se s ženou neustále přetavuje, jak máme filtrovací
0: no,
1: konvici,
0: konečně.
1: Tak ona jich chce více napravo a více nalevo, taková blbost, jako jo, rozumíš?
0: Ale takže, i to může
1: takže
0: být.
1: Se krásně přetahujeme o konvici.
0: A třeba ledničku máte furt na stejném místě?
1: Lednička nebo... stojí, ano. Jo, lednička stojí, o tu se netaháme.
0: Pondělí, úterý, nalevo, středa, čtvrtek, napravo, je... anebo třeba dvířka od toho,
1: té...
0: od pračky, rozumíš?
1: U té ledničky...
0: se to tedy napravo i nalevo.
1: U té ledničky je takový problém, že ona je daleko těžší než ta filtrovací konvice.
0: A většině prázdná, že? Co stačí k vyvolání hádky s vaším protějškem? O tom je dnešní pondělní ranní téma, tak nám s humorem a nadhledem napište na Facebook Radich. Posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a hezké pondělní ráno bez hádek.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo, za ten 5.10., chcete-li 5. října, po 7. hodině zraní zde rády Lady Gaga a Born This Way. Blízko a poetika. A nebo Just The Way You Are a Milky. Zlínský zámek se na více než rok uzavře veřejnosti, i o tom budou další pondělní jihomoravské zprávy rádia a taky vás vezmeme na cesty. Máme hlášenou dopravní nehodu mezi Josefovem a Dolními Bojanovicemi a navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující teploty přes 20 stupňů Celsia.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolok Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
4: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
5: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během

0: normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
2: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Dobré pondělní ráno, Morava odbí, 7 hodina.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Zlínský zámek se na více než rok uzavře veřejnosti a školáka na koloběžce v brněnských Žabovřeskách srazilo auto, je vážně zraněný. Zlínský zámek se od března příštího roku uzavře návštěvníkům. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce přilehlého sadu svobody, kvůli které zůstane historická budova nepřístupná až do konce června roku 2028. Ještě před uzavřením ale zámek nabídne koncerty, filmy, vánoční program a až do 21. února také výstavu. Kulturní centrum Živý Zlín přesune velkou část programu do kolektivního domu, kde se mají konat například koncerty, výstavy, besedy nebo projekce kina. Tradiční venkovní akce jako Rineček nebo Festival Zlín žije mají pokračovat i během rekonstrukce. Část z nich se ale pravděpodobně přesune na jiná místa ve městě. V brněnských Žabovřeskách se v neděli v poledne srazil školák na koloběžce s projíždějícím autem. Nehoda se stala v Bráfově ulici. Podle policie měl chlapec vjet z řady zaparkovaných vozidel přímo do jízdní dráhy auta. Utrpěl zranění, která policie označila za vážnější. První pomoc mu do příjezdu záchranářů poskytovali hasiči. Zdravotníci potom chlapce převezli na Áru dětské nemocnice v Brně, především kvůli vyloučení závažnějších poranění.
5: Počasí.
3: Ráno bude ještě oblačno, během dne začne oblačnost ubývat a bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty až 23 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 22. A takovýto charakter počasí máme očekávat až do středy. Ve čtvrtek by se to mělo zlomit, teploty zůstanou pod 20 a objevit by se mohly i dešťové kapky, ale i nadále si můžeme užívat babího léta plnými doušky. Míříme ještě k aktuálním teplotám. Břeclav 11, Žarošice, Klobouky u Brna, Újezd u Brna 12 stupňů Celsia.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Míříme taky na cesty. Mezi Josefovem a Dolními Bojanovicemi se srazilo osobní auto z lesní zvěří. Dbejte zvýšené opatrnosti a počítejte s možným nárazovým zdržením. Mezi Zlínem a Březnicí u odbočky na Kudlov srazilo také osobní auto zvěř. Doprava v místě zpomaluje a připomínáme na D1 na 203. kilometru. Na sjezdu směrem od Vyšková stojí porouchané osobní auto. I tady projíždějte velmi opatrně. Cihem šťastnou pondělní cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: 7 hodin, skoro 3 minutky, tady je Lady Gaga a Born This Way. Za chviličku se podíváme třeba na Světový den učitelů, anebo na Světový den Jamese Bonda. Mama.

0: Zpěvačka Lee Kelly, 10 minut po 7 hodině z pondělní ranní jízdy. Dobré ráno, Moravo, dnes už tady máme 5. října. I dnes tady máme hity pro dobrou náladu, za chvíčku Poetika a Blízko. No a my jsme blízko dalším zajímavým dnům. Respektive ten 5. říjen je světový den, krom jiného, i Jamese Bonda. Ano, 5. října roku 1962 měl totiž v Londýně premiéru film Doktor No a svět poprvé uslyšel legendární
1: Bond. James Bond.
0: Ano, kdo by to neznal, naprostá parádička. Bond, James Bond. A právě proto dnes slavíme zmiňovaný světový den Jamese Bonda. Agent 007 je synonymem pro styl luxusní káry, protřepané martiny, protřepat, ale nemíchat, a povolení zabíjet. Věděli jste ale, jak autor Ian Fleming k tomuto jménu přišel? Chtěl pro svého agenta, představte si to, nejnudnější, nejobyčejnější a nejvíce tuctové anglické jméno pod sluncem. Sáhl do knihovny po příručce o ptácích v Karibiku a ukradl jméno jejímu autorovi, americkému ornitologovi Jamesi Bondovi. No a ještě jedna zajímavost tady je. Filmový idol Sean Connery, za mnohé nejlepší James Bond v historii, začal plešatět už v 21 letech, takže od prvního dílu nosil ve všech bondovkách paruku. Takže pánové, pokud vás trápí pleš, vůbec se netrapte, i James Bond jí měl. Každopádně dnes si připijíme na agenta jejího veličenstva. 5. říjen patří také světovému dni balónků. Dnes si bez nich neumíme představit mnozí žádnou narozeninovou oslavu ani dětský den, ale věděli jste, že za tento vynález vděčíme skutečně vědecké práci. Vůbec první gumový balónek na světě totiž vyrobil v roce 1824 slavný fyzik Michael Faraday, když zkoumal vlastnosti kaučuku a potřeboval do něčeho napustit vodík. Mimochodem, v době předbalónkové si děti rády tak maximálně jen s vyfouknutými prasečími měchýři. No a my v Česku sice tradičně slavíme den učitelů na jaře v den narození Jana Amose Komenského. 5. říjen je ale oficiálním světovým dnem učitelů pod hlavičkou UNESCO. A popravdě dobrých důvodů poděkovat pedagogům snad není nikdy dost. Mimochodem, vědci spočítali, že učitel během jediné vyučovací hodiny udělá v průměru přes 30 bleskových pedagogických rozhodnutí. A to je psychická zátěž údajně srovnatelná s dispečerem letového provozu. A k tomu musíte udržet pozornost třeba i třicítky neposedných dětí. A ještě jedna uklidňující zpráva pro všechny bývalé i současné rošťáky. Učitelé totiž přiznávají, že si ze svých tříd po letech nepamatují jedničkáře, ale právě ty největší třídní šašky a průšiháře, se kterými byla legrace. Tak z Rádia X zdravíme učitelky a učitele z celé Jižní Moravy a přejeme hlavně pevné nervy.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 7 hodině nad naše Bedingfield, za chviličku Milky a Just the Way You Are. Fontána v letadle, ano, ale v tomto případě tady jakože nechtěná. I o tom v pondělí více v ranní jízdě.
1: Cestující na letu Emirates z Dubaje do Istanbulu zažili skutečně hodně neobvyklou situaci. Krátce po startu na některé z nich začala ze stropu téct voda, jak říká Lukin. Nebylo to žádné nějaké vítané osvěžení nebo něco, co ta aerolinka měla v plánu jako nějakou novou službu cestujícím jejich letadly. Ne, ne, ne, jednalo se skutečně úplně, ale úplně o něco jiného. Podle svědků té vody bylo navíc tolik, že se dokonce lidé museli chránit dekami a další pasažéři si scénu natáčeli na telefony, protože přeci jenom voda v letadle na vás necrčí rozhodně každý den. Voda vytékala i v okolí označení nouzového východu a zpočátku nebylo jasné, cože se vlastně děje. Jedna z cestujících dokonce popsala situaci jako vodopád přímo na palubě letadla. Posádka pak lidi z mokrých sedadel přesadila jinam. Po nějaké době voda přestala téct a letadlo mohlo dále pokračovat do Istanbulu. Podle plánu Emirates posléze všechno vysvětlili, že nešlo o žádnou poruchu palivového systému ani o vodu zvenčí. Příčinou byly jednoduše kondenzát z klimatizace, tedy voda, která vzniká srážením vzdušné vlhkosti, podobně jako kapky, třeba když máte studenou sklinku, tak se vám tam vytvoří, a tak vlastně podobně to funguje u té klimatizace. Letecká společnost posléze uvedla, že posádka postupovala podle pravidel a cestujícím se za nepříjemnosti omluvila. Důležité pro ty cestující samozřejmě bylo to, že nakonec skončili bez dalších komplikací v místě určení, a to je v ten daný moment vždycky to nejdůležitější. Ale jako řekněme takový jako start cesty, to nebylo asi nic moc příjemného, když si sednete a náhle jste úplně mokrý od toho, že na vás trčí voda ze stropu. To určitě nechcete.
0: Tak ti to cestující už vidí, že žádné deky jim proti vodě nepomůžou, a příště si na palubu vezmou deštníky.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dobré pondělní ráno, Moravo, Katy Perry a Snoop Dogg. Těsně před půl osmou, po půl osmé v ranní jízdě Krištof a Inzera. Zazní Shakira. A nebo ze Slovenska Markda. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy už za chviličku v úvodu nového pracovního týdne v krátkých jihomoravských zprávách rádia za ten 5. října nabídne Indros. Rozhodně si na to počkejte.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
4: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
5: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
0: Je půl osmé, my vám přejeme krásné pondělní ráno.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Obyvatelé obce Nivnice na Uherskohradišku mají od září k dispozici novou sportovní halu. Vyrostla na místě původního objektu a její stavba trvala 14 měsíců. Po započtení dotací vyšla obec na zhruba 60 milionů 600 tisíc korun. V brněnských Bohunicích řeší opakované krádeže dopravní značky. Ta omezuje průjezd ulicí Podsedky. Úzkou cestu mezi Bohunicemi a Moravany mohou využívat jen řidiči s povolením. Značka ale podle místostarosty Milana Hrdličky opakovaně mizí. Naposledy i styčí a zabetonovanou patkou.
12: Rádio Jih, počasí.
13: Aktuálně v Kyjově 12 stupňů, tu samou teplotu hlásí Nový Podvorov, Němčičky a Slavkov u Brna.
12: Rádio Jih, doprava.
0: Na dálnici D1 mezi 226. a 218. kilometrem ve směru na Brno na hranici probíhají práce údržby, projíždějte opatrně a připomínáme mezi Josefovem a Dolními Bojanovicemi srazilo osobní auto lesní zvěř, počítejte s možným nárazovým zdržením. Šťastnou pondělní cestu.
12: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Lék, který dnes považujeme za samozřejmost, může jednou přestat fungovat přesně ve chvíli, kdy ho budeme nejvíce potřebovat. Proč jsou na tom Češi s antibiotiky tak špatně a co už to způsobuje, prozradíme v pondělní ranní jízdě rádia Jih. Už za chviličku. Teď 2 minutky po půl osmé, kapela Krištof a Inzera.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Major Laser Lead On 7.39 a teď v pondělí 5. října po ránu jedno lékařské téma. Možná to znáte, člověk je nemocný, dostane antibiotika a čeká, že za pár dní bude dobře. Jenže právě tato jistota začíná být problém. A s příchodem podzimu a zlomu počasí budou nosy asi ucpanější, čím dál tím více. V Česku totiž přibývá bakterií, na které už antibiotika nezabírají. Navíc podle odborníků je používáme až příliš často. Dokonce v nemocnicích je spotřeba nejvyšší v celé Evropské unii. Výsledek? Každý rok u nás kvůli odolným bakteriím bohužel zemřou stovky lidí. Proto teď odborníci tlačí na nemocnice, aby antibiotika nasazovali mnohem opatrněji. Protože čím víc je používáme zbytečně, tím je větší šance, že jednou nezaberou ve chvíli, kdy je budeme opravdu potřebovat. Spotřeba antibiotik v českých nemocnicích je tedy nejvyšší v Evropské unii. Někteří lékaři hovoří o chybějící kontrole, podle některých by pomohlo jakési větší ukotvení v zákoně a vyhláškách. Tak uvidíme, co na to časem ministerstvo zdravotnictví. My se teď v pondělí 5.10. vracíme k hitům pro dobrou náladu a za pár minut taky k rannímu tématu.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Rádio JICH. Rádio Jižní Moravy.

0: ze Slovenska Mark Dan a Country Girl. 8:45. Máme pondělí 5. října, po víkendové pauze nechybí v raní zírády hraní téma. A dneska se ptáme, co stačí k vyvolání hádky s vaším protějškem, a i dnes hledáme odpovědi s nadhledem a vtipem.
1: Napsal Peťa, dobré ráno, Jižané, důvodem k hádce s mým protěžkem je to, že jsme oba dva vzhůru. Hezký začátek nového pracovního týdne.
0: No, to je lehká záležitost.
1: To je hodně málo, jako stačí hodně málo, no.
0: Ležíš, otevřeš oči
1: a jedeš.
0: A už je hádka na stole. Jo, ale zas Peťa ví, že to usměřování je potom pěkné. Co Andrea, nehádáme se, vše je v klidu. No tak to jsme rádi a doufáme, Andrejko, že to tak není jen v úvodu nového pracovního týdne, ale po celý ten týden.
1: A Pepin napsal letní pohled nahoru.
0: I to může stačit k vyvolání hádky s vaším protějškem. Jak je to u vás? Co je ta vaše domácí rozbuška mezi vámi, partnerem, partnerkou? Bereme to samozřejmě s nadhledem, takže chceme další vaše zkušenosti z reálného života. Vypište je na Facebook Rádio, pošlete SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Dneska v úvodu nového pracovního týdne se ptáme, co stačí k vyvolání hádky s vaším protějškem. Takové je pondělní ranní téma. Dejte nám chviličku a my pošleme další kousek, další hit pro dobrou náladu na playlistu DJ Bobo.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré pondělní ráno, Moravo. I po 8 hodině budou znít éterem ranní jízdy rádia hity pro dobrou náladu. A tady je malá ranní hudební přehlídka po 8. Avicii a jeho The Night. Taky Rosie. Nebo Pokáč. V brněnských Bohunicích opakovaně mizí zákazová značka. Tak se na tu záhadu podíváme blíže v pondělních jihomoravských zprávách rádia za ten 5. října. Dobré ráno, Moravo.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
4: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
5: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
6: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně.

0: www.jih2000.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má být.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat jít to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Čiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Hezké říjnové pondělí, máme minutu po osmé. Kovošrot bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Obec Nivnice má novou sportovní halu za 60 milionů a v brněnských Bohunicích opakovaně mizí zákazová značka. Obyvatelé obce Nivnice na Uherskohradišku mají od září k dispozici novou sportovní halu. Vyrostla na místě původního objektu a její stavba trvala 14 měsíců. Po započtení dotací vyšla obec na zhruba 60 milionů 600 tisíc korun. Hala nabízí dva sportovní sály, 6 šaten, klubovnu, sportbar i tribunu pro 200 diváků. Využívají například fotbalisté, volejbalisté, florbalisté, stolní tenisté nebo majoretky. Dopoledne pak také místní základní škola. Prioritu při využívání mají oddíly TJ Nivnice. Zájem o pronájem už ale podle starosti ty přichází i z okolních obcí. V brněnských Bohunicích řeší opakované krádeže dopravní značky, která omezuje průjezd ulicí Podsepky. Úzkou cestu mezi Bohunicemi a Moravany mohou využívat jen řidiči s povolením. Značka ale podle místostarosty Milana Hadličky opakovaně mizí, naposledy i styčí a zabetonovanou patkou. Bohunice proto zvažují fotopast nebo mobilní kameru. Spor se týká i počtu vydaných povolenek. Moravany mají aktuálně zhruba 1700, zatímco Bohunice jen několik desítek. Moravany argumentují tím, že jejich obyvatelé ulici často potřebují jako jednu z mála rozumných cest do Brna. Za neoprávněné odstranění nebo úpravu dopravního značení přitom může hrozit pokuta až do výše 300 tisíc korun.
10: Rádio Jih, počasí.
9: Babí léto bude pokračovat i v úvodu nového pracovního týdne, tedy dnes pondělí 5. října, ale nebude to trvat věčně. Meteorologové garantují teploty nad 20 stupňů Celsia. Do středy ve čtvrtek by se to mělo zlomit a mělo by začít i pršet. No, možná se už projeví pořádně to podzimní počasí, takže možná taky ideální stav pro řidiče a řidičky objednat se do plného servisu. No ale pojďme se mrknout, jak bude to počasí dneska vypadat. Z počátku dne bude ještě oblačno v průběhu dne, ale očekávají meteorologové převážně skoro jasno nebo jasno. Teploty až 23 stupňů Celsia, v Jihomoravském 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Podíváme se i na ranní teploty. Uherské Hradiště či Staré Město Uherského Hradiště měří 11 stupňů, 12 máte v Zaječí, 13 v Lužicích.
12: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih, doprava.
9: Zdravíme i za volanty. V Brně na nájezdu z Bráfovy ulice na Žabovřeskou havarovala dvě osobní auta. Zdržíte se nárazově. Na Brněnsku ve Slatině ve Hvězdoslavově ulici ve směru do centra došlo ke střetu tří osobních aut. Tady zdržení asi zhruba desetiminutové. A na D2 v úseku mezi 47. až 60. kilometrem směrem od Brna na Bratislavu v levém pruhu probíhá údržba zeleně. Taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu
9: mezi 8 a 9 dodáme hity pro dobrou náladu a taky se podíváme do Brna, ze kterého se mělo znovu létat do jednoho z největších evropských leteckých úzkých.

jenže plán teď narazil. O linku totiž neprojevil zájem ani jeden dopravce. Co bude dál, řekneme už za pár minut. V pondělní ranní jízdě. Teď Avicii a The Night.

0: 11 minut po 8 hodině, jak jsme slíbili v pondělní ranní jízdě, míříme do Brna, protože právě z moravské metropole do Frankfurtu se mělo létat. Ale létat se nebude, alespoň tedy prozatím. Do výběrového řízení se totiž nepřihlásil ani jeden letecký dopravce, který by měl novou linku zajišťovat. Spojení chtělo rozjet Brno společně s Jihomoravským krajem. Frankfurt je totiž velký evropský letecký uzel, takže by nová linka mohla lidem z Jižní Moravy otevřít cestu k dalším spojům, a to doslova do písmene do celého světa. Město i kraj byly připravené provoz finančně podpořit, a ne malou částkou. Každý by nabídl, jak tedy Brno, tak i Jihomoravský kraj, až 37 milionů korun ročně. Co bude dál? Teď budou obě samosprávy řešit společně situaci, ale navíc může ovlivnit i nové vedení Brna, které vzejde z komunálních voleb, a jak víme, ty už jsou za dveřmi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 18 minut, možná je trošičku brzy, ale pojďme si dát pivečko.
1: No, pojďme na Mnichovský Oktoberfest, tam totiž mimo to pivo letos řešili problémy a tento konkrétní s pivem teda vůbec, ale vůbec nesouvisí, ale byl prý zásadní. Provozovatelka oblíbené atrakce Čertovo kolo rozdává totiž ženám cyklistické šortky, aby je chránila před lidmi, kteří je natáčejí pod sukně. Princip atrakce je totiž jednoduchý. Člověk se snaží co nejdéle udržet na rychle se točící kruhové plošině, no ale ženám v tradičních šatech v rámci toho Oktoberfestu, kterým se říká dirndl, se při jízdě často vyhrnou sukně. No a na sociálních sítích pak kolují tisíce podobných záběrů a některé mají miliony zhlédnutí. Natáčení žen pod sukněm je přitom v Německu trestné, hrozí za něj až 2 roky vězení. 80-letá provozovatelka atrakce Elizabeth Polačijová proto už 3. rokem nabízí ženám šortky zdarma, ale to zrozdala přes 100 párů. No a prý doopravdy ženy si brali, byly spokojené, nikdo je nenatáčel pod sukní a všechno dopadlo asi tak, jak mělo. Můžeme říct, že samotný Oktoberfest v neděli po 16 dnech skončil rekordem, navštívilo ho 7 400 000 lidí, tedy vůbec nejvíce návštěvníků v historii. No a když už Lukeso na začátku vzpomínal, že míříme za tím pivem, tak co by to bylo za Oktoberfest a za zprávu z Oktoberfestu, aby jsme neřekli, kolik toho piva se celkově vypilo, tak kolik bys tak, Lukine, typl, že se toho vypilo?
2: V jakých jednotkách?
1: V litrech.
2: Dohromady, jo?
1: Dohromady, no.
2: Tak asi 3,5 milionu litrů.
1: Čeče, ale až se divím, jako že si to jako trefil v těch milionech, jako ne dobře, ale jako že si to jako nejsi až úplně tak mimo. 6,7 milionu, takže ještě skoro jednou tolik, ale nebyl to úplně špatný tip.
2: U milionu jsem byl.
3: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Americká formace Coldplay v pondělní ranní jízdě, těsně před půl devátou. Dobré ráno, Moravo. Tady další várka hitů pro dobrou náladu. Po půl deváté Calvin Harris a How Deep Is Your Love. Run, Run, River nabídnou Alok a Geta. A na mandolínu v úvodu nového pracovního týdne zahraje Adam Ďurica. Pondělí 5. října. Máme pro vás připraveny další krátké jihomoravské zprávy.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, je půl deváté.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Zlínský zámek se od března příštího roku uzavře návštěvníkům. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce přilehlého sadu svobody, kvůli které zůstane historická budova nepřístupná až do konce června roku 2028. V brněnských Žebovřeskách se v neděli v poledne srazil školák na koloběžce s projíždějícím autem. Nehoda se stala v Bráfově ulici. Podle policie měl chlapec vjet z řady zaparkovaných vozidel přímo do jízdní dráhy auta. Utrpěl zranění, která policie označila za vážnější.
10: Počasí.
11: A mrkneme se také na aktuální teploty. Brno hlásí 12, tu samou teplotu máte v Dubňanech, v Mikulově a hlásí také v Řesovice.
10: Rádio Jih, doprava.
0: I v pondělí, v úvodu nového pracovního týdne, v tom jedeme s vámi, tak zdravíme za volanty. Míříme do Zlína, podíváme se do Brna i na Brněnsko. Začneme tedy v tom Zlíně, v ulici Věžové domy blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Počítejte s omezením, počítejte se zdržením. V Brně na nájezdu z Bráfovy ulice na Žabovřesko, jak už od nás víte, havarovala dvě osobní auta, zdržíte se nárazově. A pozor taky stále na Brněnsku ve Slatině, ve Hvězdoslavově ulici ve směru do centra, jak už od nás také víte, došlo tam ke střetu tří osobních aut. Tady zdržení zhruba 10 až 15 minut v obou směrech. Tak opatrně si jen šťastnou pondělní cestu.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: No a po víkendové pauze nabídne ranní zdarády taky pohled do hudební historie a ta nás dnes zavede k Jamesi Bondovi, jednomu z největších hitů 90. i k melodii, kterou poznáte po pár vteřinách, přestože v ní nezazní jedno jediné slovo. A přidáme i rockera, který málem s muzikou úplně sekl, než tedy přišla nabídka od AC/DC. To vše už za chvíli v hudební historii 5. října v ranní zdě Rádia Jich.

0: Dobré pondělní ráno, Moravo, dnes datem 5. října, čas 8.39. Doufám, že jste i dnes po ráno připraveni na pořádnou porci hudební historie. Protože 5. října, jak už od nás víte, jak už jsme dneska ráno v ranní jízdě prozradili, slavíme světový den Jamese Bonda. A právě 5. října roku 2012 vyšla jedna ze zásadních bondovských písní Skyfall od Adele. Mimochodem, Adele napsala tuto skladbu s Paulem Epworthem v době, kdy byla v pokročilém stádiu těhotenství. A sama pak přiznala, že její hlas byl kvůli hormonálním změnám přirozeně hlubší, sametovější a temnější zároveň, což dalo písni ten pravý bondovský nádech. No a skladba jí následně vynesla Oscara, Zlatý glóbus i cenu Grammy a nutno podotknout, že maximálně zaslouženě. 5. října roku 1996 se na vrchol britské hitparády dostal jeden z největších hitů 90. let. Jmenuje se Breakfast at Tiffany's a nahrála ho kapela Deep Blue Something. Zpěvák a baskytarista Todd Pipes napsal text této písně o páru, který si uvědomí, že si už vlastně vůbec nerozumí a nemá nic společného, kromě jediné věci. Oba mají rádi romantický film Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburn. Autor následně sám potvrdil, že text vychází z jeho skutečného rozchodu. Když se s partnerkou dostali do bodu, kdy spolu nedokázali mluvit o ničem vážném, začali se aspoň bavit o filmech, aby prolomili ono trapné ticho. Mimochodem, kapela Deep Blue Something už na světový úspěch tohoto songu nikdy nenavázala a tak je dnes považována za skupinu jednoho hitu. Ale pořádného. 5. října roku 1952 se pak v německém Mnichově narodil hudební producent Harold Faltermeyer. Ten se nejvíce proslavil složením písně XOF. Úvodní melodie k celovečernímu filmu Policajt z Beverly Hills. No, kdo by si nepamatoval na ukecaného detektiva v šedé mikině s teniskami v podání Eddieho Murphyho. Slavná ústřední melodie vznikla vlastně úplnou náhodou, jak už to tak mnohdy bývá. Režisér potřeboval na poslední chvíli nějakou svižnou hudbu k akčním scénám a tak skladatel Harold Faltermeyer sedl ve studiu ke klávesám a začal si jen tak v podstatě z hecu hrát se syntezátory. No a během chvilky z toho vypadl motiv, který pojmenoval jednoduše podle hlavního hrdiny Exla Foleyho. Skladba nemá jediné slovo textu, je to čistě elektronická instrumentálka a přesto v roce 1985 převálcovala všechny zpívané hity, dobila první příčky hitparád a hrála z každého kazeťáku na ulici. No a 5. října roku 1947 se narodil Brian Johnson, britský zpěvák s nezaměnitelným, řekněme, no, řezavým hlasem a kšiltovkou na hlavě, který v roce 1980 po tragické smrti Bona Scotta naskočil do rozjetého vlaku kapely AC/DC. Než ho kapela oslovila, živil se v Newcastle opravami a čaloněním vinylových střech aut a s muzikou chtěl definitivně seknout. Ještě se tak nestalo. S AC/DC následně natočil desku Back to Black, která se stala druhým nejprodávanějším albem v celé historii lidstva, hned po Michaelu Jacksonovi. Taková byla hudební historie za ten 5. října. I dneska pevně věříme, že nejenom bohatá, ale i zajímavá.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
3: Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: James Mráz, 8 hodin a 51 minut. No, ne, že by rovnou mráz, ale ve čtvrtek už dojde přece jenom k ukončení toho krásného babí léta a teploty nám padnou pod 20 stupňů Celsia. Ale tento James Mráz rozhodně nebude pálit naše zahrádky, respektive našou zeleninku, naše kytičky, stromečky, co?
1: No.
0: Máš taky, ne? Určitě na balkoně aspoň nějaký květináček.
1: To víš, že jo? To víš, že jo?
0: Jo?
1: No, ganjo, že?
0: Tak, přátelé, co u vás doma stačí k tomu, aby přeskočila jiskra, ale nemyslíme tentokrát ta romantická. Někdy je to úplná maličkost. Neumytý hrnek, ponožky vedle koše, špatně položená otázka, nebo třeba nevinné. A co ti vlastně je? Dneska nás zajímá, co spolehlivě nastartuje menší hádku u vás. Možná i tu větší.
2: Pája píše, u nás jen nádech.
0: No?
2: A je to.
0: Ano, je super a my jsme to předesílali, aby se to i dneska brali s humorem a nadhledem, třeba jako Přemysl, ahoj, no v určitých fázích měsíčního cyklu třeba jen to žirýchám.
2: Zase jsme u toho nádechu. Monika napsala, když neudělá to, co chci hned, já to potom udělám. Potom si to můžu udělat i sama, dnes mám narozeniny, takže ho nechám dýchat v klidu. No, takže u Moniky alespoň dnes bude klídek.
0: Moniko, my ti blahopřejeme, další kousek pošleme tobě. Hlavně pevného zdravíčka a taky hlavně všechno v klídku. A přidává se do ranního tématu přes Facebook rádích i Andrea. Všechno a nic. Úplná prkotina, rozdrnčí rozepři, takové ty kraviny. Ono se stačí blbě vyspat a už to je. To rozhodně, Andreo, ano. Je takové blbé vyspání. Člověk, jak se to říká, že staneš prdelou nebo co?
1: No jako, že se, no, staneš...
0: Levou nohou, no a...
1: Na křivo, jak se říká, staneš za
0: taky se ti to stává někdy?
1: Já se přiznám, že nemám takový jako problém jako moc, že bych jako měl jako špatnou
0: náladu.
1: Máš vždycky
0: dobrou náladu, jo?
1: Jako jsou dny, kdy máš jako ne úplně tak dobrou, ale nejsem náladový člověk.
0: Ano, máš pravdu, i muži mají své dny. Tak dámy a pánové, hlavně bez hádek. A když už ta hádka přijde, věřte, že by po ní mělo přijít to příjemné usmířování.
1: Krásné.
0: A teď 7 minut před 9 přichází sám Adam Ďurica s mandolínou.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Adam Jurica ve finále pondělní ranní jízdy poreváte Aqua a Barbie Girl. Taky Cat's Eye. Nebo je Evča Farna. Vážně zraněný je školák, kterého v brněnských Žebovřeskách na koloběžce srazilo auto. I o tom budou další pondělní Jihomoravské zprávy.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu.
3: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží, teče to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovne bednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
7: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color

0: Ta hodina, hezké pondělí. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Zlínský zámek se na více než rok uzavře veřejnosti a školáka na koloběžce v brněnských Žabovřeskách srazilo auto, je vážně zraněný. Zlínský zámek se od března příštího roku uzavře návštěvníkům. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce přilehlého sadu svobody, kvůli které zůstane historická budova nepřístupná až do konce června roku 2028. Ještě před uzavřením ale zámek nabídne koncerty, filmy, vánoční program. Kulturní centrum Živý Zlín přesune velkou část programu do kolektivního domu, kde se mají konat například koncerty, výstavy a besedy. Tradiční venkovní akce jako Ryneček nebo festival Zlín žije mají pokračovat i během rekonstrukce. Část z nich se ale pravděpodobně přesune na jiná místa ve městě. V brněnských Žabovřeskách se v neděli v poledne srazil školák na koloběžce s projíždějícím autem. Nehoda se stala v Bráfově ulici. Podle policie měl chlapec vyjet z řady zaparkovaných vozidel přímo do jízdní dráhy auta. Utrpěl zranění, která policie označila za vážnější. První pomoc mu do příjezdu záchranářů poskytovali hasiči. Zdravotníci potom chlapce převezli na ARO dětské nemocnice v Brně.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Až se ta ranní oblačnost rozplyne, bude krásně. Bude krásně se sluníčkem, meteorologové tvrdí, že nás čeká skoro jasno nebo jasno a teploty velmi příjemných 23 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Babí léto tak pokračuje, 2 minutky po 9. hodině přidáme pohled na aktuální teploty. Kyjov, Domanin, Vlčinov 13, Velké Bílovice 14 stupňů Celsia.
3: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Tak příjemné teploty přes 20 stupňů Celsia a sluníčko jsme si schválili. Teď se pojďme podívat ještě na cesty. V Brně v Hradecké ulici u odbočky na Řečkovice směrem na Svitavy. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A ve Zlíně v ulici Věžové domy blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. I tady počítejte s omezením. No, Verča už se to tady chystá, tak by se zmohla přivítat, ne? Když už jsem zběhla. Ahoj.
4: Zmohla, ahoj.
0: Jaký byl víkend?
4: Hezký, hezký.
0: A co na cestách teďko, všecko OK?
4: Jo.
0: Super. Děkujeme za info.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Jim.
5: You wanna go for a ride?

0: Jižní Moravě. A další Cat's Eye jsou tady, že? Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Troufneš si říct, kolik máš koník pod kapotou?
1: Ne, to jde úplně mimo mě.
0: Ale když chlápneš na plyn, tak to prostě jede?
1: Jede to, no.
0: A jde dozadu, že?
1: A jde to všude, to je.
0: No, víte co, když máte silné auto, ještě to neznamená, že musíme hned zjišťovat strop jako maximum, že? Co to dokáže.
1: No to
0: ale jeden Švýcar to ve Francii zkusil a jedna, která získala rekord, to je pravda, ale teď mu hrozí i hodně nepříjemný trest. Za pár minut na to mrkne.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:17, když se podíváme za volantem, tak jsou samozřejmě různí piráti, že o jednom takovém za chvíličku bude řeč, ale pak jsou tací, kteří i vzhledem k těm cenám benzínu a nafty jezdí takzvaně jakože spořivě, že toto fakt ale nebude příběh tady tohoto, nebo případ tohoto chlapíka. Mimochodem, když jsi naposledy tankovala?
1: No, tak týden zpátky. Můžete takže už může znova.
0: No, tento frajer asi s touto károu tanková docela často, ale tak, jak se říká, když máš na opicu, musíš je tady na banány, no. Že? No, tak jestli jste ještě možná dneska měli po ránu nějaký pocit, že nějaká kára před váma jela hodně rychle, tak asi nejela tak rychle, jak tady tento Švýcar ve Francii, protože ten svoje Porsche 911 vytáhl na 312 km v hodině na dálnici, kde je povolená 130 normálně za běžného provozu, jo? Pro představu, každou vteřinu ujel skoro 90 metrů. No ale protože francouzští četníci i přesto, že měli mnohem pomalejší káru, ho zaznamenali, respektive kamera ho přistihla při té jízdě 312 km v hodině, další hlídka ho zastavila. V momentě mu zabavili káru, přišel o řidičák, zatím složil kauci zhruba 37 tisíc korun. Další pokuta by mohla být mnohem horší, až 90 tisíc korun navíc mu hrozí 3 měsíce ve vězení a trvalý zákaz řízení ve Francii. Co je ale nejpodstatnější na tomto případu, naštěstí se tady nikomu nic nestalo, ale francouzští četníci takovou rychlost u řidiče ještě nikdy nenaměřili. Takže on má rekord. Není to zrovna ten rekord, s kterým by se chtěla chlubit, že?
1: Ale ty kráso, 312 km.
0: Představ si, že by někdo prostě blbě vybočil, nebo prostě díváš se do špíglu, že to, a to se přiblížuje prostě strašně rychle.
1: Jako 90 metrů za sekundu je dost. No.
0: Takže ano, Porsche evidentně jede skvěle, ale jeho majitel už zase o něco hůře.
1: Víš, no. Já vidím, jak jedeš na té dálnici a teď jenom tady ti profrčí ten Porsche. No, přesně to si říkáš, nějaká mřítka.
0: To bylo jak ve čtyřlístku, když jelo to auto, tak tam bylo napsané kolem toho vžum.
1: Vžum.
0: No tak vzhledem těm cenám benzínu a nafty jedeme, že vžum.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: věříme, že se vám díky hitům pro dobrou náladu v úvodu nového pracovního týdne více než daří. Za minutku bude 9:30 a Verča nám určitě zase prozradí něco moudrého.
1: Já ti říkám, že bychom s těma tématama normálně nějaký napojení, protože já tady mám taky rekord, ale teda takový jakoby příjemnější, nebo nevím, jestli příjemnější, ale takový slušnější než ty. Já nevím, co ty si říkáš jako v pondělí ráno. Každé pondělí ráno, já třeba mám dilema, jestli
0: jako vstát.
1: No,
0: ale jako v dobrém, víš co?
1: Jo, no, já nevím, jestli jako stanu na první, druhý nebo 12. budík, jo. No, ale jeden slovinský gymnasta a kaskadér se tak, asi nevím, vzbudil a rozhodl se, že prostě v ten den bude stát na rukách a u toho se zapálí.
0: Tak. Až tak?
1: Až tak. No, ale vznikl z toho rekord.
0: A to musíš dostat ale den předtím pořádnou ranu do palice, že ti napadne něco takového.
2: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz. Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
5: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101.4.

0: Tak to vypadá, že se nám v úvodu nového pracovního týdne z rekordy roztrhl pytel, protože jsme tady měli jednoho Švýcara, který v Poršáku jel po francouzské dálnici nějakých 312 km v hodině a byl to rekord, co kdy francouzští četníci zaznamenali. Dostal taky řádného flastra a zřejmě půjde jí sedět. A ty tady máš další rekord.
1: Já tady mám další rekord. 35-letý slovinský gymnasta a kaskadér se letos obliknul do speciálního ohnivzdorného kostýmu, dal si na sebe hořlavý gel, no a zapálil se a potom, až teda hořel, tak se postavil na ruce a vydržel tak celých 47 sekund v plamenech. A teď právě 30. září to Guinnessova kniha rekordů potvrdila jako světový rekord v nejdelším stoji na rukou při plném hoření těla.
0: Ty kráso, tak i v tomto se dá udělat rekord. Mimochodem, ty, když to říkala před pár minutama, jo, že tady bude nějaký borec, který bude stát na rukou a zapálí si u toho, tak jsem si myslel, že si u toho jakože zapálil, rozumíš, že si postavil na dvě ruky a teď já nevím, jestli má silnější levou nebo pravou, tak prostě stál na té jedné ruce a zapálil si u toho. Ne, on se rovnou zapálil celý.
1: No, ne, že zapálil si, ale zapálil se.
0: Ne, no. Ano. Tak evidentně prostě zapálený gymnasta.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělní dopoledne vám přeje Veronika Brostianu z hodonínského studia Rádia Jih. No a rovnou se potěšíme muzikou, která nás bude těšit taky po 10. hodině. Bude to třeba Vladis, Nicole a jejich Žijem pre moment. Dermot Kennedy přiná hit Funeral. A s Deep Blue Something si dáme snídaní u Tiffanyho. No a Bzenet obdržel dotaci na opravený dům po policii. Tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásné dopoledne.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrarnamadlenka@seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
8: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
9: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
10: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
11: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.

0: Jirce posílili ranní dopravu, nový autobus je zdarma. Zenit získal slíbenou dotaci ve výši 2 milionů 700 tisíc korun na rekonstrukci domu číslo 805 na náměstí. V budově dříve sídlila policie. Po opravě tam nyní funguje jednotka dálniční policie a také Polpoint. Peníze už město v těchto dnech úspěšně dostalo na účet. V Rosicích na Brněnsku dále komplikuje dopravu uzavřená část hlavní silnice 1/23. Kvůli rekonstrukci vozovky jsou omezené také některé autobusové linky a město proto zavedlo vlastní ranní posilový spoj. Takzvaný rozbus jezdí ze zastávky Rosice Kaminky 5.40 a 6.50 a lidé ho mohou využít zdarma. Radnice původně žádala o posílení spojů krajského koordinátora Cordis, ten ale další autobus neměl k dispozici. Město se proto domluvilo se soukromým dopravcem a provoz platí ze svého rozpočtu. Rozbus bude jezdit do 6. listopadu, samotná výluka autobusových linek 405 a 423 má trvat do 8. listopadu.
1: Počasí. Během dne by nám mělo začít ubývat oblačnosti a postupně převáží skoro jasno a nebo jasno. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji vyšplhají až na 23 stupňů a ve Zlínském na 22. A právě teď 10:02, Buchlovice hlásí 12, Petrov a Dolní Věstonice 13 a Veselí nad Moravou 14 stupňů Celsia.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
3: Rádio Jih, doprava.
1: Zdravíme taky na cestu.

0: sluníčko, tak bude i slunečné, za chvilku to vypadá. No a co nás čeká dál? Muziky Vladis s Nicole anebo Nelly Furtado a potom nás čeká taky jedna nemilá zpráva ze Zlína. Představte si, že žena s kočárkem, ve kterém vezla svou ani ne dvouletou dceru, nadýchala neuvěřitelné promile. Detaily k tomu, co se odehrálo i jak to celé dopadlo, nabídneme tady u nás na Rádio Jih už za chvilku. Teď Vladis, Nicole a Žijem pre moment.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jich, no a máme tady takovou nemilou zprávu ze Zlína. V uplynulých dnech dostala zlínská městská policie oznámení krátce po 18. hodině o opilé ženě s malým dítětem na sídlišti Jižní Svahy poblíž jednoho ze supermarketů. Když policisté na místo dorazili, tak zjistili, že se jedná o 32-letou cizinku, která sebou má ani ne dvouletou holčičku v kočárku. Byla v takovém stavu, že s policií nedokázala ani pořádně komunikovat a orientační dechová zkouška ukázala 3,3 promile alkoholu. Hlídce se podařilo najít partnera ženy, který je i otcem dítěte, no a ten se teda následně dítě převzal. No a samozřejmě o případu policie informuje taky oddělení sociálně právní ochrany dětí. Naštěstí teda zrovna v tomhle případě nedošlo k žádnému zranění nebo k nějakým jiným zdravotním následkům té holčičky, ale samozřejmě ve stavu, v jakém žena byla, by se mohlo stát spoustu věcí a prostě není možné v takovémto stavu zajistit nějakou bezpečnou péči o ani ne dvouletou holčičku. Víc k tomu asi není potřeba dodávat, minimálně ten, kdo má dítě, už se určitě samorozčílil, takže se vrátíme k tomu příjemnějšímu a to k muzice na rádiu Jich už za malý moment. Dermot Kennedy s hitem Funeral. Hezké pondělí.
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.3div.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: devadesátková snídaní u Tiffanyho, za chvilku kapela Krištof, nebo taky Robin Schulz i BB Rexa. No a podíváme se taky do hodonínského rybářství. V sobotu totiž proběhl výlov rybníka u Hodonína, no a kapři na letošní štědrovečerní večeři budou prý dražovat. Proč a okolik, o tom na rádiu jich už za pár minut. Tak zůstaňte s námi a mějte hezké dopoledne.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a...
5: Šíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Je čas optimalizovat, ale je to na vás.
7: Ale váš
8: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
11: Běž už.
12: Více na cesta odpadu CZ.

0: 10 hodin a 42 minut, ladíte Rádio Jih. No a jak někteří z vás možná vědí, tak v sobotu proběhl výlov rybníka Dvorský u Hodonína. Ale ty z vás, kdo jste zvyklí mít na Štědrý den u štědrovečerní večeře kapra, bude asi zajímat, jaká bude letos jeho cena. A my to víme, bude se zdražovat. Do cen při sobotním výlovu se zatím zdražení nepropsalo. Hodonínské rybářství prodávalo živé kapry za 115 korun za kilo, takže za stejnou cenu jako loni, a mur vycházel na 125 korun za kilo, pstruh na 220, sumet 285, štika 300, sandát 490. Ovšem postupně mají ty ceny růst, no a důvod je jednoduchý. Letošní vlna veder, nedostatek vody, takže vyšší náklady kvůli čerpání, a taky, jak víme, se zdražují pohonné hmoty. Kvůli tomu všemu se musí zdražit. Zdražení ryb by ale nemělo být podle ředitele hodonínského rybářství nijak razantní. Pevně stanovené ty ceny ještě nejsou, takže na ty si musíme počkat. Tak si počkáme, nebo počkají si ti z vás, koho se to nějak bude týkat. No ale co se bude týkat teď nás všech, tak to je zajisté muzika, a té nám už za moment letí Safri Duo, tak si ho užijte a mějte hezké dopoledne.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Veronika Prostánou přeje od mikrofonu rádia její hezké pondělí. Já věřím, že jste si ten týden řádně nastartovali, že všechno šlape jak má. No a teď už stačí jenom pořádná várka muziky k tomu a tu my máme a po 11. si z ní dáme třeba hit Crying to God.

0: Pět a Radeček nás vezmou na hory. Petr Indra přidá ještě taky čerstvé humorovské zprávy rádia jich a v nich nabídne info třeba o tom, že vodovody a kanalizace Hodonín spustili nový zákaznický portál. Tak zůstaňte s námi, užívejte a mějte krásné pondělí.
1: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih. Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
10: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Za minutku bude 11 a my vám z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
11: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Vodovody a kanalizace Hodonín spustili nový zákaznický portál a ve Výškově vznikne nové tréninkové hřiště pro mladé fotbalisty. Vodovody a kanalizace Hodonín nově nabízejí zákazníkům online portál pro správu účtu. Lidé v něm najdou přehled o svém odběrném místě, fakturách, platbách i zálohách. Přes internet mohou nově zadávat také samoodečty vodoměru. Firma si od novinky slibuje jednodušší komunikaci a pohodlnější správu služeb spojených s vodným a stočným. Ve Výškově začala výstavba nového travnatého tréninkového hřiště v Mlýnské ulici. Vznikne za rozběhovou rovinkou a sloužit má především sportující mládeži. Město chce novou plochou ulevit stávajícímu fotbalovému hřišti, které je kvůli velkému počtu týmů dlouhodobě přetížené. Nové hřiště bude mít rozměry 39x27 metrů a dostane automatickou závlahu, lavičky, stoly i další vybavení. Součástí úprav bude také výsadba zeleně a částečné oplocení celého prostoru. Investice vyjde na 6 milionů 200 tisíc korun. Hotovo má být do konce letošního roku.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy čekáme

Máme taky na cestách komplikace. Aktuálně očekávejte na Uhersko-Hradišťsku na trase z Brna na Uherské Hradiště u Veletin. Stojí v jízdním pruhu nákladní auto s defektem. Kolona se tady netvoří, ale dejte tam velký pozor. Tak hlavně opatrně na silnicích a ať už míříte kamkoliv, my vám z rádia jich přejeme šťastnou pondělní cestu.

0: jich za námi je dvojice hitů pro dobrou náladu, další dva už na nás, na našem playlistu taky čekají. No a taky si řekneme, proč museli hasiči dvakrát během jednoho dne vyprošťovat lidi z korun stromů. Já nevím, jak to máte vy, ale já mám šílený strach z výšek. Já to jenom vidím třeba někde v televizi, ten pohled z nějaké třeba vysoké budovy dolů. A nedávám to prostě vůbec, trnou mi nohy a nedávám to. No ale někdo to tak nemá samozřejmě. No a tak se rozhodne dělat třeba paragliding. A právě dva takové paraglidisty o víkendu zachraňovali na Pálavě hasiči. Co přesně se událo, prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Teď hit Crying to God.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: díky za to. No a já, když občas někde venku jdu, tak se mrknu na oblohu, vidím tam paraglidisty a říkám si, ty kráso, to jsou blázni, abych se zvencla prostě v takové výšce. No a právě o paraglidistech bude teď řeč, protože dva takové dostali poryvy větru do problému na Pálavě a museli zasahovat i hasiči. V prvním případě pomáhali zaseknutému muži kousek od vrcholu Děvín z asi 15-metrové výšky a jenom co ho sundali, tak se přesouvali asi o kilometr dál ke zřícení Děvičky, kde taky v koruně stromů byla zaseklá žena paraglidistka. Naštěstí teda se obě události obešly bez zranění. A to je samozřejmě nejdůležitější, takže zdravíme na Pálavu jak hasiče, tak paraglidisty, kteří mají právě u vrcholu Děvín svoje startoviště. Buďte opatrní a teď si užijte na rádiu Jih Unique 2 a 90-kové Break My Stride.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No tak kapela Opět a Radeček nás vzala na hory a my po další trojce pondělních hitů zamíříme na rádiu jich chatě, právě u jedné takové chatky v brněnské Bystrci. Našel totiž muž minometný granát. Všechny podrobnosti k tomu si povíme tady u nás na rádiu jich už za pár chvíl.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
5: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101.4. Brno. 105.1.

0: i dneska, čili v pondělí 5. října. My jsme za to moc rádi. No a představte si situaci, že si tak kopete na svém pozemku, snažíte se vykopat pařez a narazíte přitom na granát. Tak takovýhle nečekaný objev měl právě 70-letý muž z Brna. V Brně Bystrci u svojí chaty chtěl vykopat pařez. No a když už to skoro měl, tak si všiml nějakého podezřelého předmětu a tak radši zavolal strážníky. A dobře udělal, protože ti opravdu potvrdili, že se jedná zřejmě o minometný granát. Muže teda odvedli do bezpečné vzdálenosti od místa, ten prostor zajistili, aby předmět nemohl nikoho ohrozit a brzo potom dorazili policisté i s pyrotechnikem a ten nález odborně zabezpečil. Takže nezapomeňte, když byste někdy nějaký takový podezřelý předmět taky našli, tak nesahat, neprozkoumávat, pokud nejste na pyrotechnici teda, a zavolat policisty. Tolik k bezpečnosti a pojďme na Rádio Jih na další muziku. Tady je Voxel.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Klavírce posílili ranní dopravu. Nový autobus je zdarma. O tom a nejen o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i podání Petra Jindry.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih.
3: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipi.cz.
4: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno. Zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
0: Dobrou chuť všem z rádia, jich máme přesně 12 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Bzenec obdržel dotaci na opravený dům po policii a Rosice na Brněnsku kvůli uzavírce posílili ranní dopravu. Nový autobus je zdarma. Bzenec získal slíbenou dotaci ve výši 2 milionů 700 tisíc korun na rekonstrukci domu číslo 805 na náměstí. V budově dříve sídlila policie. Po opravě tam nyní funguje jednotka dálniční policie a také Polpoint. Peníze už město v těchto dnech úspěšně dostalo na účet. V Rosicích na Brněnsku dále komplikuje dopravu uzavřená část hlavní silnice 1/23. Kvůli rekonstrukci vozovky jsou omezené také některé autobusové linky a město proto zavedlo vlastní ranní posilový spoj. Takzvaný rozbus jezdí ze zastávky Rosice Kamínky v 5:40.

0: ve Zlínském. No a právě teď 2 minutky popolední Terezín a Kunovice hlásí 16 a Hodonín a Hrušky 17 stupňů.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké teď už odpoledne taky za volanty. Pozor na poruchy v Brně a taky D2 v Brně. V Porgesově ulici stojí porouchané osobní auto, tak tady buďte opatrní. A ještě na D2 na 26,5 kilometru ve směru do Brna stojí taky porouchané osobní auto. Taky tady opatrně. Celkově buďte na silnicích opatrní a mějte s rádiem jich šťastnou cestu, ať už pádíte kamkoliv.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Máme tu mano! I venga conmigo!

0: vstáváte s rádiem, díky za to. No a v Otrokovicích bude spousta radosti, protože rekonstrukce jednoho z nejvíc využívaných dětských hřišť v Otrokovicích je hotová. Začala v polovině července, vyšla na přibližně 7,7 milionů korun, už je hotová a čeká se jenom na kolaudaci. No a co všechno je tu nového? Tak hlavní takovou, řekněme, dominantou je veliká herní sestava, která má tvar letadla a navazuje na ní věž s tobogánem. A kolem toho letadla jsou další herní zóny s trampolínami, balanční stezkou a točidlem. Je tady také lanovka a pískoviště, kde je bagr, a pro ty nejmenší děti jsou tady taky houpačky. Nevyměňovaly se ale jenom ty staré herní prvky za nové, ale taky se dávaly nové lavičky, stojany na kola, pítko, a součástí jsou taky nové parkové cesty a odpočinkové zóny. Zeleň se taky upravovala, ale vzrostlé stromy, které tam byly, zůstaly, takže dál budou dětské hřiště krásně zastíňovat. Všichni se na otevření hřiště moc těší. Zbývá teda už jenom skolaudovat a hned, jak bude jasný definitivní termín otevření, tak to město Otrokovice oznámí na svém webu a taky na svých sociálních sítích. Mohlo by to být už teď v pátek 9. října, pokud všechno okolo té kolaudace dopadne, jak má, ale jak jsme říkali, definitivně to potvrdí město, až to bude jisté. Do té doby taky město prosí veřejnost, aby za oplocení nevstupovala. Takže se těšte, respektujte pokyny obce, sledujte jejich web a sociální sítě, a teď už si na rádiu Bych užijte další muziku. Za okamžik Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si?
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.3div.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jižní Moravy.

0: Erika za chviličku. No a po ní se spolu vydáme do Buchlovic. Respektive vydáme se na Buchlovický zámek, protože tam se teda opravuje o 106. Něco se dodělalo a něco nového se zase rozdělalo. Co všechno a proč vlastně, tak o tom tady u nás na rádiu už za malou chvilku.
1: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz. Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.

Ladíte rádio, jich máme 12 hodin a 43 minut a máme tady novinky z Buchlovic. Po téměř 3 letech dokončili opravu střechy takzvaného dolního zámku za zhruba 60 milionů. No a teď se pouští do opravy horního zámku, protože do jedné z našich nejvýznamnějších barokních památek zatékalo. Tašky se podle kastelána Jana Bindera doslova loupaly jak perník a když byl silnější vítr, tak skončili až na nádvoří. Poslední rekonstrukce střechy tady proběhla někdy kolem roku 1984, takže už opravdu dávno a je to znát. Teď mají zatím hotoví řemeslníci střešní plášť a části krovů. Pouštět se teď budou do opravy komínů a nové budou i některé ozdobné prvky střechy. A jeden velký zásah čeká taky zvonovou věž, která je taky v havarijním stavu, bohužel. Sundá se jeřábem a vyrobí se její kopie. Samotný zvon čeká oprava.

0: stavu. Oprava tady toho horního zámku, kterému se říká Flora, vyjde na zhruba 15 milionů korun a hotová by měla být už na podzim příštího roku, takže vlastně celkem rychlovka. Tak my přejeme z rádia jich hodně štěstí ke všem prasem a už za malý okamžik posíláme další dnešní muziku, tak si užijte a mějte krásné odpoledne.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Rindra a prozradit třeba to, že ve Vyškově vznikne nové tréninkové hřiště pro mladé fotbalisty.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
5: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
6: Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.

0: korun za kilogram. www.kovošrodbila.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Vodovody a kanalizace Hodonín spustili nový zákaznický portál a ve Výškově vznikne nové tréninkové hřiště pro mladé fotbalisty. Vodovody a kanalizace Hodonín nově nabízejí zákazníkům online portál pro správu účtu. Lidé v něm najdou přehled o svém odběrném místě, fakturách, platbách i zálohách. Přes internet mohou nově zadávat také samoodečty vodoměru. Firma si od novinky slibuje jednodušší komunikaci a pohodlnější správu služeb spojených s vodným a stočným. Ve Výškově začala výstavba nového travnatého tréninkového hřiště v Mlýnské ulici. Vznikne za rozběhovou rovinkou a sloužit má především sportující mládeži. Město chce novou plochou ulevit stávajícímu fotbalovému hřišti, které je kvůli velkému počtu týmů dlouhodobě přetížené. Nové hřiště bude mít rozměry 39x27 metrů a dostane automatickou závlahu, lavičky, stoly i další vybavení. Součástí úprav bude také výsadba zeleně a částečné oplocení celého prostoru. Investice vyjde na 6 milionů 200 tisíc korun. Hotovo má být do konce letošního roku.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Čekáme převažující polojasno, případně až oblačno. K večeru začne oblačnosti ubývat a během večera se postupně zase vyjasní. Nejvyšší teploty 23 stupňů v Jihomoravském a 22 ve Zlínském kraji. No a právě teď krátce po 13. hodině Otnice měří 17 a Brno, Hovorany a Sedlec u Mikulova 18 stupňů Celsia.
4: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.

0: Věříme, že máte hezké pondělí odpoledne a ať už jste v práci nebo kdekoliv jinde, tak my máme v plánu vám ho dělat ještě hezčí. No a k tomu nám dopomůžou kapely jako Činasky a nebo třeba Simple Plan. Potom si povíme o jednom vznikajícím spolku. Zakládají ho bývalí obyvatelé zatopené obce, ze které zbyla jediná budova. Kvůli čemu hlavně vzniká, o tom na vlnách rádia Jih už za pár minut. Teď Činasky a můj svět.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: A teď 18 minut po 13. si jdeme povědět o tom, že vzniká spolek, který zakládají bývalí obyvatelé zatopeného jihomoravského městečka, ze kterého zbyla jenom jedna jediná budova a tím městečkem je jak jinak než Mušov. Spolek ponese název Paměť Mušova a vzniká především proto, aby se podařilo zachránit zchátralý kostel svatého Linharta, který je vlastně jedinou stojící připomínkou obce Mušov. No a protože je to letos 750 let od první písemné zmínky o Mušově, tak i to zapsání spolku je takové symbolické nebo má symbolický význam. No a členové spolku by chtěli zachovat odkaz pro budoucí generace a jak už jsme říkali teda, tak hlavně zachránit kostel svatého Linharta. Mají v plánu spolupracovat s veřejností i odborníky a taky s obcí Pasohlávky, na jejímž katastru kostel stojí a která už před několika lety vyhlásila sbírku na kostel a na jejím kontě je aktuálně zhruba 500 000 korun. Obec chce taky dál pokračovat v záchraně památky, mají v plánu nechat udělat projekt a zakonzervovat kostelík tak, aby zůstal zachovaný právě pro další generace. Tak ať se daří, hodně štěstí a pojďme si společně užít na rádiu jejich další pondělní muziku. Alex Warren a hit Fever Dream tady je.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: všechno chce. No ale co když to neví ještě? Co když dítě, teda v tomto případě, ještě vůbec netuší, jestli ho víc baví technika, práce se dřevem, počítače, anebo třeba zdravotnictví? Tak na to máme jedno jediné jednoduché řešení. Právě tohle si totiž budou moct děti ve Zlíně vyzkoušet na dětském festivalu řemesel a profesí budoucnosti. Bude 9. a 10. října v Baťově institutu a rozhodně nepůjde jenom o nějaké obcházení stánků a čtení letáčků, to by byla nuda a k ničemu moc by to nebylo. Tady si děti na jednotlivých stanovištích něco třeba vyrobí, něco si vyzkouší, budou experimentovat a dostanou se taky k moderním technologiím. Představí se jim třeba robotika, vývoj počítačových her, strojírenství, práce se dřevem, hotelnictví a nebo potravinářství. Smyslem samozřejmě není, aby si desetileté děti už teď vybírali budoucí povolání, ale spíš mají zjistit, co je baví a co všechno vůbec existuje. V pátek bude festival určený školákům a v sobotu potom rodinám s dětmi a veřejnosti. Takže kdybyste se chtěli přijít podívat, nezapomeňte 9. a 10. října v Baťově institutu ve Zlíně. Pokud vyrazíte, užijte si to a užívat si teď budeme taky další muziku na rádiu. Jich krásné odpoledne.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
5: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má být.
12: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101.4. Brno. 105.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Jih. Súbeme na radio.

0: Hezké pondělní odpoledne a se mnou tady ve studiu už taky. Čekaj, já počkám, v klidu, Vlastík, čau Vlastík.
1: Ahoj Verčo, trošku se mi zamotaly šňůry tady ve sluchátkách. Zdravím tebe samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Děkujem. Doufám, že jste si užili víkend. Tak prosím tě, pojďme rovnou na ty dvě slova pospátku. To jedno ani není slovo, to je zkratka. To se ti dobře. Tak prosím tě, to první slovo je... I.T. Jung Nufen. I.T. Jung Nufen.
0: Nefungovací.
1: Ne,
0: nefungující.
1: Nefungující cv.
0: WC.
1: Ano, nefungující WC. A já mám právě k tomu příhodu, protože já už jsem tady zmiňoval jednu paní, jestli si vzpomínáš na tu příhodu, kdy jsem šel na vlak a bylo to vlastně dopoledne a teď jsem slyšel, jak prostě takové ty vzdechy, víš? A říká, a já, 11 hodin, ne, co je... A nakonec toho vypadla paní, která nestíhala na vlak a jak prostě utíkala, tak já tohle tu paní potkávám dost často.
0: Aha.
1: A včera jsem ji potkal znovu. A byla další příhoda, prosím tě. Byli tam i nějací z Veselí, jeli do Veselí na Dvorovou, tak zdravíme posluchače, jestli jeli tím večerním vlakem.
0: A kde to bylo ve Zlíně?
1: Ne, to bylo ve Slováckém expresu, ve vlaku.
0: Jo, to už bylo jako ve vlaku, aha, jo.
1: A paní nastoupila někde, nevím, na zastávce, tak jsem si jenom říkal, co zase bude za srandu, že jo. A teďka ona si dala věci nahoru, prošla celý vagon, pak se vrátila a tam zůstala, já jsem ji neviděl prostě jenom, tak jsem si tam dělal na počítači, že jo. A teďka najednou někdo šel na záchod a ona stála právě u těch záchodových dveří a říká, prosím vás, to WC nefunguje. A teď ještě tam říkala něco, jakože o tom vlog. To nefunguje to prostě to WC, musíte jít i nám. Tak Borec, jo, díky, odešel, za chvilku šel další, se vyčudal, jo, a ona zase, prosím vás, to WC nefunguje, to tady říkám furt. A to WC fungovalo, nicméně tam bylo jenom nějaký zkrat, tak to průvodčí potom spravila. No a takhle tam chodilo jakože několik lidí, že jo, a ona už, to říkám furt, že to nefunguje, musíte jít tam do... A teď tam přišel člověče cizinec. Tak zase mu to jakože tak na něho, prosím vás, to WC nefunguje. Tak Borec odešel, za chvilku se vrátil, úplně jakože tak běžel k ní a ukazoval na ní, že má jít, jakože má, že má utíkat. Ona tam totiž, prosím tě, běhala na místě, takže on si myslel, že se jí chce čurat.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš.

díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jih Moravy, single X Anděl. A tohle to už je muzika, kterou si zahrajeme po 14. hodině. Budou IMT Smile, Ľudia nie sú zlí. Dáme si taky Miley Cyrus.

0: energie až do roku 2029 ušetří téměř 5 milionů korun. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlastia Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
4: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Uherské Hradiště nakoupilo energie až do roku 2029, ušetří téměř 5 milionů a Správa železnic hledá projektanta nového hlavního nádraží v Brně. Uherské Hradiště nakoupilo s předstihem plyn a elektřinu pro roky 2027 až 2029. Městu a jeho 18 organizacím to má přinést úsporu téměř 5 milionů korun. Cena zemního plynu pro maloodběr klesne příští rok z letošních 11,7 na 997 korun za megawatt hodinu a v dalších letech ještě níže. Energie budou za sjednané ceny využívat například školy, akvapark nebo klub kultury. Stavbaři dokončili novou opěrnou zeď na silnici mezi Újezdcem na Uhersko Hradišťsku a Syrovínem na Hodonínsku. Po 4 měsících tak skončila úplná uzavírka a řidiči už nemusí jezdit přes Osvětimany, Ježov a Žeravice. 74 metrů dlouhá železobetonová zeď má silnici chránit před sesuvem. Práce vyšly na 10 milionů 700 tisíc korun. Správa železnic vypsala svou dosud největší projekční zakázku. Hledá firmu, která připraví dokumentaci pro nové hlavní nádraží v Brně a související přestavbu železničního uzlu. Maximální cena zakázky je 711 milionů korun. Projekt zahrne také přestavbu stanice v Horních Heršpicích a přípravu pozemku pro stavbu. Nové nádraží má zvýšit kapacitu železnice a počítá se i s příjezdem vysokorychlostních vlaků. Samotná výstavba této etapy má začít na přelomu 20. a 30. let.
17: Rádio Jih. Počasí.
0: V Uherském Hradišti, v Brumovicích a v Boršicích měříte aktuálně 19 stupňů Celsia, v Josefově potom 20. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, které se během rána a dopoledne rozpustí. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě a také ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
18: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Na Brněnsku za Čebínem směrem na Chučice se dořešuje srážka dvou osobáků. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Na dálnici D1 na 207. kilometru směrem z Brna na Vyškov se střetla tři osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně a před Starým Hrozenkovem směrem od slovenské Drietumy se střetlo nákladní auto s dodávkou. Taktéž počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máte doma oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, což je třeba Eliška, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí a pošlete to na 606 703 889.

0: psát, nebo lépe řečeno číst seznam oslavenců, kteří dneska slaví svátek nebo narozeniny, tak jenom připomenu, chci po vás jenom tři věci, prosím vás, a to je jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí. Takže jenom tady tyhle ty tři věci, jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí, posíláte na číslo 606 703 889, protože co si budeme, Elišek Novákových je milion.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 14 hodin 8 minut a já jenom připomenu, že po dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme blahopřát.

Elzo, Věra, k dnešnímu svátku ti přeje rádio jich jen to nejlepší. Hlavně Elišce Poláškové do Kyjova, Elišce Mezihorákové do Vlkoša, Elišce Šedové do Slavkova u Hradiště, Elišce Bezluchové do Petrova. A gratulace letí tobě, kdo dnes 5. října slavíš narozeniny, stejně jako Ela Jurkovičová z Hodonína, Markéta Tkáčová z Brna, Jana Jurásková původem z Blatnice a Elenka Mikulášová z Tvrdonic.

0: 5.10. je mimo jiné den Jamese Bonda, Mezinárodní den učitelů a je také den architektury. Ze světových osobností narozených právě dnes, 5. října, můžeme zmínit třeba britskou herečku Kate Winslet. Od ní si sice nedáme žádný citát pro každý den, ale navážeme na den architektury. Tak dobře poslouchejte. Každý člověk je architektem svého vlastního štěstí. Appius Claudius Secus to řekl. A dnešní vtípek bude na téma Mezinárodní den učitelů. Klepání na nebeskou bránu. Svatý Petr zakřičí: co je? Neříká se co je, ale kdo je. Bože, další učitelka.
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.3div.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a tahle ta věc už letí opravdu pro dnešní oslavence. Snad jsme to stihli, ať jsem se možná v tom ztrácel trošku, jak jste psali na třikrát. Každopádně snad jsme všechny zvládli, tak ještě jednou, milí oslavenci, všechno nejlepší posíláme vám z rádia Jih. Další tři hity pro dobrou náladu. Je 14 hodin 17 minut.

0: 16 hodin 28 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, tohle to jsou Krištof. Já vám to rozhodně šeptat nebudu, řeknu vám, co bude pak. Řidiči, pozor v Brně, pokud se chystáte zítra projíždět kolem výstaviště, tak tam začíná největší veletržní akce sezóny a policie už dopředu počítá s kolonami. Za chvíli na Rádiu Jih uslyšíte, kde můžete čekat největší provoz a jak se mu pokud možno vyhnout.
1: Hello. Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
4: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál! Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat! Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás!
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Zítra, tedy v úterý, přes brněnské pisárky měli byste počítat se zdržením. Na výstavišti začíná mezinárodní strojírenský veletrh a policie očekává silný provoz nejen přímo kolem areálu, ale také na příjezdových trasách. Od rána proto budou na dopravu v okolí dohlížet dopravní policisté. Návštěvníci mohou využít několik parkovišť u výstaviště a jejich aktuální obsazenost si zkontrolovat na webu veletrhu Brno. Policie ale doporučuje, aby lidé, kteří mají tu možnost, přijeli raději městskou hromadnou dopravou. Vyhnete se tak hledání volného místa i případným kolonám. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně potom potrvá od úterý 6. do pátku 9. října. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu. Budou třeba IVM s Podivína, jejich Malinovka, a pokud vyjde čas, tak budou taky Mike and the Mechanics a jejich Over My Shoulder.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina, tak co si zahrajeme? Bude Liquido Narkotik? Budou taky Kabáti Bára? A z těch novějších věcí Offenbach For The Floor. Ve Bzenci má být tento týden hotová polovina křižovatky ve Strážnické i část náměstí. Tak také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasta Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
7: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
8: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na KBC Global Services.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Ve Bzenci má být tento týden hotová polovina křižovatky ve Strážnické část náměstí a parkování u Zlínské zóby mohlo být placené. Ve Bzenci pokračují práce na okružních křižovatkách ve Strážnické ulici a na náměstí. Podle dodavatele a ředitelství silnic a dálnic má být současná polovina křižovatky ve Strážnické hotova na konci tohoto týdne. Poté bude možné díky trojcestnému semaforu odbočovat směrem na Strážnici, zatímco se začne pracovat na druhé polovině. Také na náměstí se pokládá finální povrch a první část stavby má být dokončena během tohoto týdne. Parkování u zoologické zahrady Vlašné by mohlo být v budoucnu spoplatněné. Většina stran zastoupených ve zlínském zastupitelstvu s tím souhlasí a mluví mluví se o ceně kolem 100 korun za celý den. Peníze by podle politiků mohly pomoci s provozem a dalším rozvojem zoo. Ta navíc chystá další parkovací plochy, které by přinesly 188 nových míst. U jednoho z plánovaných parkovišť už se počítá i se systémem proplacení. Ředitel zoo Roman Horský je pro a částka do 100 korun by podle něj nemusela návštěvníky výrazně zatížit. Dnes je úlečné téměř 1800 parkovacích míst, z toho 541 zdarma na městských plochách.
14: Rádio Jih, počasí.
0: 21 stupňů Celsia aktuálně měříte ve Veselí nad Moravou a ve Tvarožné Lhotě, 19 potom ve Zlíně a v Bučovicích. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, které se během rána a dopoledne rozpustí. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě a také ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
11: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih, doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna ve směru na Prahu od Vyškova blokuje Kranici nehoda osobáku s kamionem. Počítejte s přerušovanou kolonou od 213. kilometru. Na Uherskohradisku ve Starém Městě v Rastislavově ulici srazilo osobní auto cyklistu, dejte tam pozor. Ve Zlíně v Luční ulici bourala dvě osobní auta, projedete s omezením a ve Zlíně ještě zůstaneme. Další dva osobáky jsou totiž v sobě v křižovatce ulic Sadová a Osvoboditelů. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Seřiďme si hodinky, máme 2,5 minuty po 15. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. Já jsem Vlasta Macík. No a tuhle tu hodinu, jak už je jasné, protože je pondělí, tak nás čeká další nový hit, který léčí.

0: máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte Offenbach for the floor. 15 hodin 9 minut a před námi třeba Kabáti nebo taky Rose s Bruno Marsem, Apache a hlavně už nás čeká ten hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. A o čem bude tentokrát a hlavně pro koho? Kolikrát v životě se přistihneme, že se ohlížíme zpátky, přemítáme nad tím, co se pokazilo a necháváme se svazovat strachem. Tak přesně o tom bude řeč po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ty, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítejte u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kde na rádiu Jich hledáme léky v textech písní. Dnešní lék je pro všechny, kteří v sobě nosí staré křivdy, zbytečné obavy z budoucnosti nebo mají pocit, že se jim včerejší den tak úplně nepovedl. Řeč bude o parádním songu Zabudni, který má na starosti Kali. Kolikrát v životě se přistihneme, že se ohlížíme zpátky, přemítáme nad tím, co se pokazilo a necháváme se svazovat strachem. Kali nám hned v úvodu dává naprosto jasný a osvobozující pokyn. Tento deň je za nami, už je tu západ, nepozeraj dozadu a kludně daj mu pá a vstaň. To, čo bolo, je minulosť, nemaj závrať z toho, čo ťa čaká, nový deň, nový nápad, hraj. To je přesně ono, včerejšek už nezměníme. Trápit se tím, co bylo, je jako řídit auto a koukat se přitom jen do zpětného zrcátka. Kali ve svém textu trefně tepe i do toho, jak se sami zbytečně srážíme dolů, když posloucháme okolí nebo se utápíme v pochybnostech. Připomíná nám jednu obrovskou pravdu, kterou bychom si měli vtesat do kamene. Není podstatné to, že si drbol, hlavné je to, že sa dvíhaš. Každý z nás občas zakopne. Důležité ale není to, že upadneme, nýbrž to, že se zvedneme a jdeme dál. Závěrečné vyznání této skladby je pak tou nejlepší psychologickou spruhou, jakou si můžete do uší pustit. Zbavit se strachu, vymazat staré jizvy a nezapomenout žít naplno. Dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, který vám za chvíli pustíme do uší, je o čistém restartu. Pokud tedy máte dnes pocit, že vás tíží minulost, zhluboka se nadechněte, hoďte to za hlavu a pojďte si s námi vyčistit hlavu. Z rádia Jich vám z rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši posíláme Kaliho a jeho song Zabudni.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: další tři hity pro dobrou náladu. Co nás čeká po nich? Kyjovští strážníci řešili v posledních dnech několik různých případů. U Kauflandu našli třeba nezletilou dívku, po které bylo vyhlášené pátrání. Zasahovali také u nehody a ranní potyčky na autobusovém nádraží. Podrobnosti uslyšíte na jihu po další trojice hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz. V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohkhodonin.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme.
10: Dvojnásobíme investice.
9: Je čas optimalizovat.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: Kyjova, protože kyjovští strážníci při kontrole okolí Kauflandu například narazili na nezletilou dívku, po které pátrala policie. Pohybovala se v prostoru zásobování a při prověření vyšlo najevo, že jde o dívku ze Sobulek, která utekla z výchovného ústavu. Strážníci proto přivolali policii České republiky, která si dívku převzala. Další zásah měli v ulici Strážovská, kde se střetlo osobní auto s motocyklem. Strážníci tam pomáhali s řízením dopravy, vážnější zranění naštěstí nikdo neutrpěl. A aby se nenudili, vyjížděli také na autobusové nádraží, kde se brzy ráno poprali podnapilí muž a žena. Hlídka oba uklidnila, provedla dechové zkoušky a následně je z místa vykázala. No, nemají to lehké, tak jim z Hodonína posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jejich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 16. hodina, tak co si zahrajeme právě po 16. hodině na frekvencích Rádia Jih? Bude třeba Vesna Vínečko?

0: co se týká těch devadesátkových věcí, budou Ozone, Dragosta a Dinty. Správa železnic hledá projektanta nového hlavního nádraží v Brně, tak si počkejte na další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Mancík, přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
5: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Čedok.
0: Hezké odpoledne, ještě ne, ale bude 16 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Uherské Hradiště nakoupilo energie až do roku 2029, ušetří téměř 5 milionů a Správa železnic hledá projektanta nového hlavního nádraží v Brně. Uherské Hradiště nakoupilo s předstihem plyn a elektřinu pro roky 2027 až 2029. Městu a jeho 18 organizacím to má přinést úsporu téměř 5 milionů korun. Cena zemního plynu pro maloodběr klesne příští rok z letošních 1100 na 997 korun za megawatt hodinu a v dalších letech ještě níže. Energie budou za sjednané ceny využívat například školy, akvapark nebo klub kultury. Stavbaři dokončili novou opěrnou zeď na silnici mezi Újezdcem na Uhersko Hradišťsku a Sýrovínem na Hodonínsku. Po 4 měsících tak skončila úplná uzavírka a řidiči už nemusí jezdit přes Osvětimany, Ježov a Žeravice. 74 metrů dlouhá železobetonová zeď má silnici chránit před sesuvem. Práce vyšly na 10 milionů 700 tisíc korun. Správa železnic vypsala svou dosud největší projekční zakázku. Hledá firmu, která připraví dokumentaci pro nové hlavní nádraží v Brně a související přestavbu železničního uzlu. Maximální cena zakázky je 711 milionů korun. Projekt zahrne také přestavbu stanice v Horních Hršpicích a přípravu pozemku pro stavbu. Nové nádraží má zvýšit kapacitu železnice a počítá se i s příjezdem vysokorychlostních vlaků. Samotná výstavba této etapy má začít na přelomu 20. a 30. let.
12: Počasí.
0: V Hodoníně a v Šardicích aktuálně měříte 22 stupňů Celsia, v Topolné a v Klentnici potom 21. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, které se během rána a dopoledne rozpustí. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě a také ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
13: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice. Na Břeclavsku v Podivíně v Bratislavské ulici se srazila dvě osobní auta. Dejte tam pozor a připomínám, že na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna ve směru na Prahu od Vyškova blokuje krajnici nehoda osobáku s kamionem. Počítejte s přerušovanou kolonou od 213. kilometru. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: Na frekvencích rádia jižní Moravy 16 hodin 8 minut, to je aktuální čas, za chvíli slibovaná vesná vínečko a budou taky Sunrise Avenue. O čem bude řeč právě po těchto těch dvou hitech pro dobrou náladu? Soukromé kino, bar, kulečník nebo třeba karaoke a hlavně žádní cizí hosté. Líbí se vám tato možnost, tak držte vlnu na jihu, protože se dozvíte, kde funguje klub inspirovaný americkými soukromými podniky, který si vždycky rezervuje jen jedna skupina.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: FM, tedy do Brna a okolí. V brněnské Mlýnské ulici totiž funguje netradiční klub Felite, který si vždy rezervuje jen jedna skupina. Celý prostor o rozloze 150 metrů čtverečních tak mají hosté jenom pro sebe, včetně soukromého kina, baru a herní části. Kapacita klubu je až 50 lidí, nejpohodlnější je podle doporučení využití zhruba pro 20 až 40 hostů. Uvnitř nechybí kulečník, pokrový stůl, fotbálek, arkádové automaty, air hockey nebo taky karaoke a herní konzole. Kinosál má polohovatelné sedačky, dá se využít nejen na filmy a vlastní obsah, ale třeba i na hraní přes PlayStation nebo Xbox. Klub nabízí také sledování sportovních přenosů, včetně oktagonu MMA. Prostor je určený třeba pro narozeninové oslavy, rozlučky se svobodou, rodinná setkání nebo firemní večírky a teambuildingy. Tak pokud přemýšlíte nad tím, kde udělat třeba i letošní vánoční večírek, tak myslím si, že tohle to by mohla být dobrá volba.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: na frekvencích rádia jejich rádia Jižní Moravy. Za chvíli Poetika blízko, David Guetta, Gone, Gone, Gone, anebo Temper City a jejich Self-Aware. A co nás čeká po téhle té trojce hitů pro dobrou náladu? Děti v Břeclavi si řekli, že by chtěli vlastní kuchyň a škola jejich přání splnila. Na základní škole Kupková už v nové cvičné kuchyni vonily první dobroty. Jaké to konkrétně byly, tak to uslyšíte po další trojce hitů pro dobrou náladu tady na rádiu Jich.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
4: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.zalipy.cz.
5: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jich a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Prsity self-aware na frekvencích rádia jich rádia Jižní Moravy, 16 hodin 38 minut a na základní škole Kupkova v Břeclavi mají novou cvičnou kuchyň. Nápad přitom přišel přímo od dětí na školním fóru, kde si přáli místo, ve kterém by se mohli učit vařit. Kuchyň vznikla v bývalé zborovně a škola do ní investovala 300 tisíc korun. Jsou v ní tři samostatná pracoviště, každé se sporákem, troubou, digestoří, dřezem i potřebným nádobím. Jako první otestovali děti z kroužku Peče celá Kupkova, které připravili palačinky a lívance. Do budoucna bude kuchyň sloužit také osmákům v kroužku vaření a devátákům v rámci předmětu Chytrá domácnost. Tak do Břeclavy, kde nás posloucháte na 101.4 FM, samozřejmě zdravíme, dáváme palec nahoru, protože to si myslím, že je dobrý naučit děti, aby se uměli o sebe postarat, aby si dokázali navařit. Tak vám tam už za chviličku pošleme Robího Williamse, jeho Candy.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: All right, your name.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 17. hodina, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tak co si zahrajeme po 17. Budou Miraj, Volám. Z těch novějších věcí Mayla a její Crying to God. A z 90. třeba Headway, What is Love. Já jsem Vlastně Macík, za chvíli kolega Petr Indra a další humorovské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že parkování u Zlínské zoo by mohlo být placené. Počkejte si na podrobnosti.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
6: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
10: A v novou sukínku?
9: Promění.
10: A v paraplíčko?
9: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
10: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
13: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Stále ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Ve Bzenci má být tento týden hotova polovina křižovatky ve strážnické části náměstí a parkování u Zlínské zoo mohlo být placené. Ve Bzenci pokračují práce na okružních křižovatkách ve Strážnické ulici a na náměstí. Podle dodavatele a ředitelství silnic a dálnic má být současná polovina křižovatky ve Strážnické hotova na konci tohoto týdne. Poté bude možné díky trojcestnému semaforu odbočovat směrem na Strážnici, zatímco se začne pracovat na druhé polovině. Také na náměstí se pokládá finální povrch a první část stavby má být dokončena během tohoto týdne. Parkování u zoologické zahrady v Lešné by mohlo být v budoucnu spoplatněné. Většina stran zastoupených ve zlínském zastupitelstvu s tím souhlasí a mluví se o ceně kolem 100 korun za celý den. Peníze by podle politiků mohly pomoci s provozem a dalším rozvojem zoo. Ta navíc chystá další parkovací plochy, které by přinesly 188 nových míst. U jednoho z plánovaných parkovišť už se počítá i se systémem proplacení. Ředitel zoo Roman Horský je pro a částka do 100 korun by podle něj nemusela návštěvníky výrazně zatížit. Dnes je u Lešné téměř 1800 parkovacích míst, z toho 541 zdarma na městských plochách.
0: Počasí. 22 na venkovním teploměru teď máte v Kyjově, v Násedlovicích a v Mikulově. V Jalubí je to potom 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, které se během rána a dopoledne rozpustí. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě a také ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
13: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že na Břeclavsku v Podivíně v Bratislavské ulici se dořešuje srážka dvou osobáků. Dejte tam pozor. A nově v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského u křižovatky se Svatoplukovou směrem do Kunovice tady bourala tři osobní auta. Připravte se tam na zdržení. Ať už jedete kamkoliv, Vlasta Mancík vám 2 minuty po 17. hodině přeje krásný podvečer na jihu.

0: Která základní škola v Brně otevřela novou venkovní učebnu, kterou bude možné využívat po celý rok, tak to uslyšíte na rádiu Jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu, bude slibovaná maila a taky mi ráj.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Základní škola na Bakalově nábřeží v Brně má novou celoročně využitelnou venkovní učebnu. Po frekvencích Rádia Jiche teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Učebna se jmenuje Archimedes, stojí na školní zahradě a sloužit bude hlavně pro výuku fyziky, biologie a chemie. Učebnu je možné pomocí posuvných částí otevřít přímo do zahrady, takže se dá výuka víc propojit s okolní přírodou. Nechybí ale ani moderní vybavení, datové připojení, projekční technika, ozvučení nebo interaktivní prvky. Výstavba vyšla přibližně na 6,5 milionů korun. Podle radnice jde o první učebnu tohoto typu v městské části Brno-Střed. Prostor navíc nebude sloužit jen škole. Pronajmout si ho bude moc také veřejnost. Do Brna samozřejmě zdravíme, dáváme palec hore a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. What is love?

0: silný moment zažili jihomoravští záchranáři v Brně. Rok po vážné nehodě za nimi přišel pacient, kterému tehdy pomáhali, a spolu s ním i jeho malá dcera. A najednou tu byl velmi dojemný příběh. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu a postarají se o ni tři ženské. Bibi Rexha, Nelly Furtado a taky Ava Max.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a pojďme za tou krásnou zprávou. Na základnu jihomoravských záchranářů v Brně totiž přišel po roce poděkovat muž, který utrpěl těžká zranění při dopravní nehodě v Bosonohách. Pan Michal se chtěl osobně setkat s lidmi, kteří mu tehdy pomáhali. Doprovodila ho i jeho malá dcera Laura a právě ona se postarala o nejsilnější moment celého setkání, když záchranářům řekla: děkuji, že jste mi zachránili tatínka. Muž se ze zranění zotavoval celý rok a jeho stav se postupně zlepšuje, i když ještě není úplně v pořádku. Jihomoravští záchranáři připomínají, že podobná osobní poděkování jsou pro ně vždycky velmi silná. No a když lidé přinesou třeba i upečenou bábovku, tak si všichni dají do nosu. Tak zdravíme všechny záchranáře, nejenom v Brně, ale všude tam, kde posloucháte přes frekvence Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Vlasta Mancík se v tuhletu chvíli rozloučí, popřeju vám krásný zbytek dnešního dne a těším se na slyšenou zase zítra ve dvě.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuď vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Uherské Hradiště nakoupilo energie až do roku 2029, ušetří téměř 5 milionů a Správa železnic hledá projektanta nového hlavního nádraží v Brně. Uherské Hradiště nakoupilo s předstihem plyn a elektřinu pro roky 2027 až 2029. Městu a jeho 18 organizacím to má přinést úsporu téměř 5 milionů korun. Cena zemního plynu pro maloodběr klesne příští rok z letošních 1107 na 997 korun za megawatt hodinu a v dalších letech ještě níže. Energie budou za sjednané ceny využívat například školy, akvapark nebo klub kultury. Stavbaři dokončili novou opěrnou zeď na silnici mezi Újezdcem na Uherskohradišťsku a Sirovínem na Hodonínsku. Po 4 měsících tak skončila úplná uzavírka a řidiči už nemusí jezdit přes Osvětimany, Ježov a Žeravice. 74 metrů dlouhá železobetonová zeď má silnici chránit před sesuvem. Práce vyšly na 10 milionů 700 tisíc korun. Správa železnic vypsala svou dosud největší projekční zakázku. Hledá firmu, která připraví dokumentaci pro nové hlavní nádraží v Brně a související přestavbu železničního uzlu. Maximální cena zakázky je 711 milionů korun. Projekt zahrne také přestavbu stanice v Horních Hršpicích a přípravu pozemku pro stavbu. Nové nádraží má zvýšit kapacitu železnice a počítá se i s příjezdem vysokorychlostních vlaků. Samotná výstavba této etapy má začít na přelomu 20. a 30. let.
13: Počasí.
14: Dnes večera v noci jasno až skoro jasno, noční teplota klesne až na 6 stupňů, zítřek bude jasný až skoro jasný, na jihu Moravy naměříme až 24, ve Zlínském kraji pak maximálně 23 stupňů Celsia.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Elveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
0: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopij, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Moravo pondělí, Jiří jen v běhu, no a já mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, v údolích mlhy a teploty od 4 do 9 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty stále krásné od 21 do 24 stupňů.

0: pátý říjnový večer na jihu, no a já dnes potěším všechny milovníky sezónních aktivit. A to proto, že právě dnes nabídnu pozvánku na víkendové Slavkovské hody. Podrobnosti k ním nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný pondělní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátý říjnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu, pondělí je ve finále a já mám dnes skvělé zprávy pro milovníky sezónních aktivit. Ve Slavkově u Brna totiž už tento víkend proběhnou hody. Tradiční událostí bude město žít už mezi 9. a 11. říjnem. V rámci programu nechybí zvaní na hody, zdobení a stavění máje na Palackého náměstí, vystoupení dětí, průvod městem, krajovaná zábava s nástupem, polenkou a vynášením, k tomu nedělní průvod krajovaných a sváteční mše. Tedy hody ve Slavkově u Brna už tento víkend mezi 9. a 11. říjnem. Další moravská pozvánka, no a my na jihu při pondělku pokračujeme dál s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer, přejeme si ho vám všem, kdo další týden babího léta startujete na vlnách jihu. No a my hned z kraje večera budeme zvát milovníky všeho ostrého. V Břeclavi totiž i letos proběhne oblíbená událost Kotle hoří dál. Události se budeme věnovat už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte pondělní večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle

0: I 5. říjnový, navíc pondělní večer, trávíte si hem, za námi nádherný víkend, no a já mám pro vás dnes pozvánku do Břeclavi, kde bude tamní areál pod zámkem už 10. října patřit milovníkům všeho ostrého. Do města se v tento den vrací akce Kotle hoří dál, tedy festival ostrých jídel. Letos již 7. ročník se uskuteční v areálu pod Břeclavským zámkem. Příprava specialit a zažehnutí kotlu je v plánu v 8.30. Výdej gulášů pak od 13 hodin. No a vy se kromě ostrých lahůdek můžete těšit na hudební doprovod i soutěže. Tedy Kotle hoří dál v Břeclavi už tuto sobotu 10. října v areálu pod zámkem. Bude to pálit, ale bude to pecka. Ze studia rádia jich už v tuto chvilku přejeme při pondělku krásný a klidný večer. I dnes s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9. říjnový večer na jihu, pondělí jde do finále, další týden babího léta se rozběhl a v kalendáři dnešek patřil Eliškám. No a zítra už své jmeniny oslaví Hanuš, ti žijí 2 na Hodonínsku, 1 na Kyjovsku, 2 na Zlínsku a 18 Hanušů žije v Brně. Tak to s nima zítra pořádně oslavte a zůstaňte si hem. My vám k tomu budeme celý den a týden hrát i nejlepší hity pro dobrou náladu a přidáme spoustu novinek z naší Moravy. Tak jak v následující hodině, tedy buďte u toho a mějte fajn večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo pondělí, Jiří jen v běhu, no a já mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, v údolích mlhy a teploty od 4 do 9 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty stále krásné od 21 do 24 stupňů.

0: Při pondělku zůstáváte si hem, 5. říjen bude za pár hodin minulostí, no a já přidám pozvánku na tento pátek s datem 9.10. Ten bude totiž patřit zakončení letošní sezony v kultovním Prigl baru Brno na Přístavní ulici nad Brněnskou přehradou. Pozvánku na velkou páteční taneční noc nabídnu už za moment, tak zůstaňte s náma a užívejte pondělní večer ve společnosti Hitů Jihu pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Večerní vlna jihu, no a já vás v rámci pondělních novinek zvedu i do kultovního Priglbaru Brno, který najdete nad Brněnskou přehradou v Přístavní ulici a který už tento pátek 9. října uzavře letošní sezonu. Chybět nebude grill, míchačky a noc doprovodí naše hudební formace Karel Gott Revival Morava. Start je v plánu v 19 hodin, tento pátek 9.10. Tak se stavte, Priglbar Brno zve na finále letošní sezony, no a já vás tam budu čekat. My na jihu máme ale sezonu celoročně a já vám všem proto posílám další hity pro dobrou náladu, tak buďte s náma. Z Hodoní na vás i v pondělí večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: říjnové pondělí s datem 5.10. a vy zůstáváte si hem, kde vám nabídnu ještě jeden tip, který patří 7. říjnu, kdy budete moct v Kyjově zažít tradiční farmářské trhy. Podrobnosti k další události naší Moravy nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a užívejte pondělní večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih.

0: pondělní večer v běhu, vy zůstáváte si hem s rádiem Jižní Moravy. No a v Kyjově už 7. října proběhnou tradiční farmářské trhy. Poslední letošní farmářský trh proběhne v Kyjově na náměstí mezi 7. a 15. hodinou tuto středu. A vy dostanete tradičně široký sortiment produktů a potravin od regionálních prodejců, který bude rozšířen o výrobce a řemeslníky, kteří nabízejí produkty s regionální značkou kvality. Tedy letos poslední farmářské trhy v Kyjově už 7. října tuto středu mezi 7. a 15. hodinou. Večer na jihu v běhu a my vám ze studia posíláme další hity pro lepší náladu. Klidnou pondělní noc vám ze studia přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, je tu pondělí 21. a my pro vás máme na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, v údolích mlhy a teploty od 4 do 9 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty stále krásné od 21 do 24 stupňů. Takové bude další říjnové úterý, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, zhodoní na vás zdraví, Josef Bouda.

0: počasí. Moravo, je tu pondělí 22. No a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Na Moravě bude skoro jasno, v údolích mlhy a teploty od 4 do 9 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty stále krásné od 21 do 24 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia Jižní Moravy jedeme dál pondělí nocí.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.

0: počasí.
1: Rádio Jih, 5. říjnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, v údolích mlhy a teploty od 4 do 9 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty stále krásné od 21 po 24 stupňů. Každopádně i dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a i v začátku týdne zůstávejte s Rádiem Jih.

Rádio I. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM.

Moravo, máme tu pondělní půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 6.10. No a platí, že dnes v noci zůstane na Moravě skoro jasno, v údolích budou mlhy a teploty od 4 do 9 stupňů. V úterý pak většinou jasno a teploty stále krásné od 21 po 24 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový úterní den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

noci nepřišlo ráno.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.